0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz
1: Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná nabídková sazba na začátku srpna vzrostla na 5,42%. Oproti začátku července se tak zvýšily o desetinu procentního bodu. Sazby rostly už pátý měsíc v řadě a jsou nejvyšší za poslední dva roky. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Podle služby Copernicus byly letošní červen a červenec v regionu nejteplejší v historii měření. Vysoké teploty a sucho přispěly k rozsáhlým požárům a rekordně nízkým hladinám evropských řek. Celosvětově byl letošní červenec druhým nejteplejším za dobu měření. Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý Čech triumfoval na šampionátu v americkém Eugene. Časem 48:59 navíc vytvořil nový evropský juniorský rekord. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil 6. místo. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Už ode dneška bude v Jihlavě uzavřená Žižkova ulice v první etapě na dva týdny. Neprůjezdný bude úsek od benzínky Ono kolem hřbitova až ke krajskému úřadu. Objízdná trasa nebude vyznačená. Pěší místem projdou s opatrností podle aktuálního postupu prací a změny se dotknou také regionálních autobusů VDV na linkách do Pelhřimova, Batelova a Třeště. Tropické počasí na Vysočině pokračuje. Dneska naměříme až 35 stupňů Celsia. Co se oblohy týče, tak nejdříve bude oblačná, kolem poledne jasná a odpoledne zatažená s občasnou sprškou.
5: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ráno, 6:02 a já se vás hnedka z kraje zeptám, taky se vám dneska tak nechtělo.
2: Pondělí,
3: to je pozitivní teda.
1: Pondělí, no, tak tohle máme společný, tak a společnou chuť to nějak přežít máme taky, ne?
3: Taky.
1: No tak jo, s vámi Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky David.
2: Krásné pondělí ráno.
3: A Michal.
1: A skvělý písničky ATC Around the World, tím to celý začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 6.09 na Hitrádiu, hezké ráno.
1: Možná jste už někdy museli navštívit nemocnici ve svém životě, tak si to teďka vybavte a kdo jste tam nebyl, tak si představte, že tam jdete, jo. Už tak člověk není v úplně psychický pohodě, když jde do nemocnice a teďka vy se cestou do té nemocnice podíváte nahoru na střechu nemocnice a tam smrtka s kosou. To se opravdu stalo ve Velké Británii. Normálně tam byl nějaký 26-letý mladý kluk v černý kápi, vylezl tam na střechu s kosou a skoro 50 minut tam jenom stál a vlastně strašil ať už ty přijíždějící pacienty a nebo personál.
0: Mě vlastně připomíná tu scénu z Vesničková a Středisková, jak mi říká, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
1: Totálně. Oni přijeli 4 policejní vozy, hasiči, snažili se ho nějak jako spacifikovat. On se vymlouval a on jako, kdyby se aspoň nějak přiznal, omluvil a tak, ale on řekl, že nebyl jako smrtka s kosou, že si hrál na ptáka.
0: Cože?
1: Já bych doporučila začít třeba zobákem, když si chcete hrát na ptáka, jo, ale on se to snažil zamaskovat samozřejmě. Dostal pokutu, řeší se i nějaký případný vězení, na to zatím nevypadá, ale opravdu asi dost nepříjemný zážitek pro spoustu lidí.
0: Nepředstav si ten pocit, když čekáš na výsledky čehokoliv a teď se koukneš z okna a naproti ti mává týpek s kosou, jo. Co si o tom máš myslet? Ale takhle otázka, kdybyste si měli vybrat jeden třeba bizarní převlek a projít se v něm po městě, co by to bylo? Čím by ses prošel ty, Davide?
2: Takhle po ránu,
0: no. A ti rozjedem ty buňky. Já teda, kdybych si mohl vybrat, tak síťovaný triko a tanga, ale to už asi letos nestihnu, že? Kamrat, Be Mine, 6 hodin, 11 minut, další muzika pro vás. Dobré ráno, šampioni.

0: Čtvrt na 7, 2 minuty k tomu, ladíte Hit Radio, dobré ráno, tohle je Pink. Tenhle týden budeme mít štěstí. Po 50 letech nám vesmír naservíruje rekordní zatmění slunce a k tomu taky desítky padajících hvězd za hodinu Perseidy ve středu.
1: V tomhle týdnu všechno, jo?
0: V tomhle týdnu. Píše se tady, že slunce bude zakryté z 86% po ránu. Ochladí se o 2 stupně a zažijeme takzvaný dvojitý soumrak, což jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Takže možná ta šance se připstat a podívat se na to bude skvělá.
2: Já se ptám, jak se na to budeme koukat, protože když jsem byl malej, tak jsme se koukali skrz disketu, jak tam byla taková ta černá, ten černý proužek. A teďka já vlastně sám nevím, protože přes brejle, samotný brejle, se to nedoporučuje.
0: No kde se dají sehnat takový diskety v dnešní době?
2: No.
0: Má za to někdo doma? No dobře, takže úkol sehnat diskety, aby jsme se na tohle zatmění slunce mohli podívat. Nicméně, pak teda budou padat ty Perseidy, několik desítek hvězd za noc. Máte nějaký přání, jedno přání?
1: Jo, ještě si vymyslím něco dobrýho, ať pak něco nevymýšlím na poslední chvíli, nějakou blbost.
0: Já to mám vymyšlený, aby skončili ty vedra.
2: Tak to se shodneme.
0: Jo? Já mám pak vlastně ještě, kdybyste mohli mít dvě přání, tak aby byl levnější benzín. A vlastně ještě to třetí, ty ať už je pátek, no.
2: A mě by se neměl říkat nahlas, protože jinak se nevyplní.
1: No, tak, Ježišmarja, Michale.
0: Ať jsou ty vedra, ať jsou padesátky, hele, benzín, ať stojí 60 za litr, hele, a pondělí, já tě klidně 3 dny za sebou. Indila, Dernier Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio a taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si teď ráno pozor na dálnici D4. Na kilometru 76 ve směru na Písek je odstavené osobní auto. A pozor na Třebíčsku, kde se pracuje v obci Dalešice.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Woods a Fastboy Million Good Reasons na Hit Radio. 6.29, dobré ráno, David má ranní update.
1: Dobré ráno. Ranní update. V Las Vegas začíná soud kvůli téměř 30 let staré vraždě rapera Tupaca. Na lavici obžalovaných usedne 63-letý muž, který podle prokuratury střelbu v roce 1996 organizoval a poskytl vražednou zbraň. Případ dodnes patří k nejsledovanějším nevyřešeným událostem v historii hudby. Festival Brutal Assault letos přilákal fanoušky z Česka i zahraničí. V pevnosti Josefov u Jaroměře vystoupilo během 29. ročníku celkem 160 kapel, především z metalové, hardkorové a rockové scény. Pořadatelé letos věnovali větší pozornost také ekologii a snaze snížit dopad festivalu na životní prostředí. I z letní lásky může vzniknout vztah na celý život. Podle odborníků přitom nezáleží na tom, jestli se lidé seznámí na dovolené, na pláži nebo při běžném nákupu. Důležité je hlavně to, zda jsou k sobě upřímní a chtějí ve vztahu pokračovat i po skončení léta.
0: Letní láska, zažili jste někdy letní lásku? Jakože opravdovou lásku?
2: Jako pokračovalo to potom. Nejenom románek, ale ano, jinak.
0: Tak u mě ne. Co
1: všechny moje letní lásky byly bohužel platonické a neopětované.
0: No takhle, ty jsi říkal, že se občas teda stává, že ta letní láska vzroste v celoživotní lásku. No a když z toho ta celoživotní láska není, tak tě vás pak minimálně bude spojovat aspoň společný dítě, že jo? Davide, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to, na co se těšíme už od 6. hodiny?
1: Skupina Lucie.
0: Amerika?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Hezké ráno. 6.31. Tohle je Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rosé, Bruno Mars a Paté. Ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. 6.38, dobré ráno.
1: My tu častokrát varujeme před podvodníky různýho typu a už došlo i na mě, jo, že si na mě někdo počíhal. Přišla mi v pátek textovka, jo. Upozornění, dopustili jste se dopravního přestupku. Pokud to nebudete i hned řešit do 7.8.2026 23.59, dostanete 4 trestné body, více info níže na blablabla, jo. A já jsem první co, jakože než jsem začala cokoliv zkoumat, jak mi došlo, že je to fake, já jsem teďka jako dlouho nikam nejela autem. Jasně. Takže úplná blbost, jo. Za druhý, nikdy ti podle mě nedají vědět, o kolik máš přijít bodů, to se nezděluje. A tam ti dávají vědět, že přijdeš o 4 body, ještě nalíhají, že do 23.59 jinak jako bude hůř. A internetová adresa je taky úplnej jako bleps, jo. Takže neškákejte na
2: tohle. Zjistila potom, co jsi na ní klikla, jo.
1: No jasně.
0: Tak kolik ti to stalo peněz? Vybílili ti účet, jo?
1: Na mě si ne to.
0: Já teda musím říct, že takhle, tahle SMS-ka, co přišla tobě, tak je samozřejmě fake, podvod, podvrh, takže možná to přišlo i vám, pozor na to.
1: Od celní zprávy údajně.
0: Já se teda podobného Leapsbriefu teďka trošku bojím. My jsme byli teďka v Rakousku, tak já mám takový pocit, že jsem kolem jednoho radaru trošku prosvištěl, takže si myslím, že pokud mně přijde taková zpráva, tak to bude teda sakra drahý, no. Nicméně tady zpátky tady k tý tvý fejkový, jo. Já si myslím, že by tam měli ještě nakonec jako dopisovat, že pokud tuto zprávu nepošleš do 10 minut dalším 100 lidem, budeš mít do konce života smůlu. Že to je vlastně taková řetězovka, no.
1: Ale ještě pozor, pokud se vám někomu stane něco podobného, upozorňoval mě přítel, že oni někdy tam píšou něco s Microsoftem, no. A místo písmenka M, oni napíšou RN a ono to vypadá jako Microsoft, jo. A opravdu vás matou a spoustu lidí na to klikne, takže na to taky pozor.
0: Takže na to jsi taky klikla.
1: Já teď budu jenom cálovat prostě.
0: No, já možná taky, jo. Imani, Don't Be So Shy. Další je pro vás za malou chvíli taky Ray Dalton. Na nic nikde neklikat. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete z Třeboně na Halámky, pozor na nové dopravní omezení v Majdaleně. Od křižovatky ke Sloupárně směrem k poště nás čekají semafory a jezdí se tu jen kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně

0: 6.51. Posloucháte pondělní Hitrádio Snídaní šampionů. Hezké ráno, s vámi Michal, Jasmin, David.
1: Znáte ten moment, kdy vás extrémně štve nějaký komár nebo třeba moucha a vy víte, že dokud ho prostě nelapíte, tak to nepřestane, jo? Teďka v létě to podle mě známe všichni. Tak jeden děda ve Francii to vzal možná až moc doslovně, ten hon na mouchu konkrétně. Jo, ve Francii děda se rozhodl zbavit otravný mouchy elektrickou plácačkou, jenže chudák netušil, že mu doma uniká plyn z plynový trouby, takže moment, kdy to udělal, tak stačila jedna jiskřička, aby teda ten jeho byt byl najednou úplně neobyvatelný. V háji střecha, obývák, kuchyň, všechno. A jak to dopadlo s tou mouchou, to se zase furt jako neví vlastně.
0: Takže moucha evidentně ulítla pryč.
1: Děda naštěstí teda, ten má jenom lehounce popálenou ruku, nic moc se mu jako jinak nestalo, což je obdivuhodný vzhledem k tomu, jak vypadá ten byt v současný jako chvíli, ale moucha?
0: To je taky nápad. Jinak, co mě to připomnělo, tak u Dana Landy hořelo o víkendu kvůli vypalování vosího hnízda. Možná dost podobný případ, ona mu tam hořela střecha a on to teda nevypaloval přímo sam Dan Landa, protože on byl na hradě Veveří, na hradech CZ, ale že snad nějaká firma, která mu tam něco dělala, tak chtěli prostě vypálit vosy, tak to dopadlo tak, že tam chytla celá střecha, no. Takže vám se stalo někdy to nějaká takováhle akce, že jste se o něco pokoušel, ale nedopadlo to úplně podle vašich představ?
2: No nestalo a nejsem žádný teda odborník, ale úplně se to podle mě nedoporučuje, když je venku 35 stupňů, že by se jako něco takového dělalo ohněm, ale musel jsem, abych soudil.
0: Přesně. Pojďme radši na muziku Imagine Dragons Bones. Tohle ucítíte v kostech. 6.53.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní pomůcky letos podle rodičů znovu zdraží. Téměř 60% z nich očekává, že za ně utratí více než před rokem. U nízkopříjmových rodin s vyššími výdaji počítají dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá lidí, kteří kvůli nákladům žádají o pomoc rodinu nebo stát. Česko dnes čeká další velmi horký den, na většině území vystoupají teploty nad 32 stupňů, pocitovou teplotu navíc zvýší dusno. O něco chladněji bude hlavně na severu, severovýchodě a v části Vysočiny. V dalších dnech už meteorologové očekávají přechodné ochlazení. Na středním Slovensku napadl medvěd cyklistu. Na 55-letého muže zaútočilo zvíře poblíž obce Valča. Cyklista utrpěl četná zranění a musel podstoupit operaci v nemocnici. K útoku došlo v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního areálu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Oprava povrchu vozovky uzavře ulici U Kuchyňky v Třebíči, a to ode dneška až do 31. srpna. Stavební práce budou rozdělené do dvou etap. Pro řidiče i autobusovou dopravu jsou stanovené objízdné trasy a dočasné změny platí i pro městskou autobusovou dopravu. Podrobnosti najdete na webu radnice. Také dneska nás na Vysočině čekají tropy. Teploty se vyhoupnou až k 35. K tomu nás zpočátku čeká oblačno, kolem poledne už ale jasno. V průběhu odpoledne ovšem zataženo s lokální přehánkou, ojediněle i bouřkou.
4: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj, hezké ráno.
6: Krásný pondělní ráno.
0: Snídaní šampionů.
5: Tak kdo jste s námi už na nohou v 7 hodin ráno, tak vás zdravíme, přejeme hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. No a písničky nachystaný.
6: Před náma Nicky Jam, Enrique Iglesias a taky Neil Diamond a Two Friends právě teď.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Perdón, Nicky Jam a Enrique Iglesias. 7:09.
1: My jsme se včera s přítelem vraceli ze západu z tachovských slavností. Jeli jsme 2 hodinky autem, což je delší doba, tak občas ladím rádio, občas ladím Spotify a pak jsem si vlastně řekla, jak mi strašně chybí ten pocit, kdy jsem si vždycky na konkrétní cestu vypalovala CDčka, jo, s rodičima vždycky do Chorvatska a takhle a já bych to hrozně chtěla zažít znovu.
0: Počkej, jak vypalovala CDčka? To se nesmělo se vypalovat si CDčka.
2: Už je promlčený.
1: Přesně.
0: To už je takový
1: tak
0: let, přesně, že už to je tak dávno.
1: Měli jste taky, dělali jste to, nebo koho konkrétně, protože my jsme vždycky kabáty a Pink a tak.
0: Mně se líbí, že Jasmin v tom nechce vejít sama a chce, abychom se veřejně tak teďka před jasný. Celým národem přiznali i my. No samozřejmě jsme vypalovali CDčka. Určitě vzpomínáte, když se třeba na CDčko vyšlo kolik 12-13 písniček, já si pamatuju, měl jsem Discmana. To s ním úplně teďka osvěžila vzpomínky. A já jsem se ho snažil nacpat do kapsy, to nešlo, tak jsem se ho nacpal do kapsy u bundy, pak to nešlo vyndat. Ale co krok, tak to přeskočila ta písnička. Ono to nemělo antišok nebo nějak takovou funkci, jo. Takže pamatuju si na to a jsem rád, že ta doba je dávno pryč.
2: Já jsem si kdysi dělával takový výběry písniček, takový jakoby mixy a potom, jak se mě to oposlouchávalo, tak jsem dokonce věděl, která písnička bude následovat. A kolikrát se mi i teď stane, že v rádiu slyším nějakou písničku a říkám si, a teďka přijde.
0: A řekl si, to byla 16 a hnedka potom, protože ono to třeba nebylo ani pomenovaný, že jo? A měl si jenom svěděl to číslo a řekl si, no tak to si pustím dneska, jo, tak dobrá 4, 7, 16 a 18. No a vypalovali jste třeba rodičům nějaký CDčka, třeba do auta.
1: Jasně, mamka ta to neuměla, takže vždycky říkala mě s bráchou a jako mě to vlastně strašně bavilo a strašně mi ta doba chybí, jo.
0: No, mě se rodiče teďka vlastně shodou okolností nedávno ptali, jestli bych jim něco do auta nevypal. Já jim říkám, hele, existuje něco jako Spotify, teda existuje Hit Radio, kde hrajou docela dobře, takže stačí, když si uložíte tady tu frekvenci a budete spokojený, jo.
1: Tak budeme rádi, když vy nám dáte vědět, koho jste se vypalovali, jaký interprety, třeba kolik jste těch CDček měli, koho jste rádi poslouchali tehdy.
0: 777 937 777, to je číslo na WhatsApp, sem nám můžete nahrát hlasovku, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. No a teďka pro vás máme něco, co bychom si asi všichni společně na to CDčko vypálili. Třeba na cestu k moři. Čověče, jak jsme byli v tom Rakousku, tohle hrálo 5x za den, nekecám, jo? 5x za den.
1: Je to dobrý.
0: A mně bude někdo říkat, že my tady na Hit Rádiu točíme hity dokola, jo? Hele, v Rakousku, tam jsou úplně jinde. Beberexa, Faithless, New Religion, 7:12, hezké ráno.

0: vypálit vašim rodičům na cestu k moři. Adam Ďurica, Mandolína, 7 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zaspomínali jsme na starý časy, koho jsme si tak jako vypalovali, jestli jsme to vůbec dělali nebo ne, a na to jsme se ptali i vás.
0: Píše třeba Monča z Varnsdorfu, dobré ráno, vypaloval jsem si Abu a tak dále, jinak mám CDček plný prádelní koš.
1: Dobré ráno, no mělo to své kouzlo tohle, dodnes mám diskmena doma schovaného na památku a lituju toho, že jsem vyhodila i Walkmana, to je další zpráva.
0: No a dostali jsme samozřejmě od vás vynadáno taky. Píšete, dobré ráno, vypalování CDček, my ještě nahrávali kazety, na zadním okýnku magič na baterky a už se jelo, autorádia ještě nebyla, buď se přehrávali písničky, nebo jsme si zpívali Krásný den přeje Blanka, tak já teda patřím mezi vás dinosaury a tohle si velice dobře pamatuju, ty si pamatuješ kazety, Jasmin?
1: Tak kazety si pamatuju,
0: nebo
1: ale...
0: Nebo takhle, pouštěla jsi si někdy něco z kazety, jinak, otázka?
1: Jo, pouštěla jsem si, jako, nebo takhle, jako ne hudbu, jakože pamatuju si kazety, jakože filmy ještě. Jasně. A videopůjčovny a takhle, ale takovýhle kazety, jo, vlastně jo, to mi táta pouštěl na dobrou noc něco na kazetách, ale já jsem to nenahrávala.
0: Takže,
1: na to.
0: Takže Jasmin, ty nám chceš říct, že asi jako jediná tady ve studiu si nikdy nepřetáčela kazetu na Centropence, na Tušce, jo?
1: Ale David taky kouká divně.
2: Já jsem přetáčel.
1: Jo, tak.
0: Pojďme dál. Taky píše Monika, ahoj, vypalovala jsem hlavně Tokyo Hotel.
1: No
0: a hlavně taky Lunetic, teda mám i kazetu Lunetic originál, ta furt čeká na podpis, tak snad v září v Mostě. Pane bože, ich muss durch den Monsun.
3: Ich muss durch den Monsun.
0: Jo!
1: Já to milovala.
0: Já mám úplně husinu. Takhle, my jsme se tomu, vy jste se nám pak smáli, my kdo jsme to poslouchali, ale teďka to slyšet zpětně, hele, vidíš to?
2: Už se nějak bláte.
0: To je emoce neskutečná. Taky tady máme několik hlasovek, tak pustíme třeba tu od Ivči. Už to ladím, jsem se tady úplně, ježišmarja. Tak pojďme na to.
4: Můj milovaný rádio. No, tak jako co po vypalování CDček, to bylo super samozřejmě, jo. Ale takový nahrávání na kazetu, to bylo terno. A teď si říkáš, na CDčku jsme aspoň věděli, která písnička bude kde, že jo? Ale na té kazetě to se opravdu neodhadlo. Takže já myslím, že jako ta kazeta byla fakt mazec neskutečný. Nedej bože, když se ti to zamotalo, no to byl totální průser, že jo? Jinak samozřejmě jo, mám spoustu vypálených CDček a poslouchám je ještě dneska. Takže se mějte krásně.
0: No tak jasně, kdo neměl zamotanou kazetu, jakoby nebyl, a taky Jasmino, co si přišla u těch kazet, teďka já si připadám jak tvůj
1: tak
0: otec,
1: sorry,
0: jo,
1: tečka. Tak sorry, že jsem nebyla na světě, ale, Ježiši.
0: Ale když pak docházely baterky v tom Walkmanu, tak se to začalo hrozně táhnout, jo, to určitě taky vzpomínáte. Máme tady ještě geniální hlasovku od Lukyho, kde pak toho Lukyho mám. Hele, nesmazal toho Luky. Ha, už ho mám tady, už ho mám.
5: Ahoj, já jsem se zrovna jako písničky nevypaloval, já jsem tuhle vaši dobu jako nestih a nezažil, ale co jsem dělal, tak jsem si stahoval přes Ulož to do různých MP3, a každá MP3 jako měla jinou náladu, jako ve filmu Baby Driver, akorát ten měl iPody, já jsem si koupil iPod svůj první až v 19 nebo 20. A to je jediný, co jsem dělal, no. Potom už jsem měl jako dotykáče, jako mladý. Jako já jsem mladý furt, ale jako dítě, tak když už mi přišly první mobily, tak už jsem si to stahoval, že jo, přes Ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
0: Konventory.
1: Konventory.
5: Jak z YouTube do MP3.
0: No, jo, vlastně.
5: No tak potom jsem si to stavil do mobilu. No teď mám ty MP3, doteď to mám rozdělený podle nálad. Na některý jsou Rammsteini, na některý je Exlor, no. Na některých je Elvis Presley a tak, a mám to hezky takhle rozdělený.
0: Mně se líbí, Lukáš vlastně, on když
5: to... Teda... jsem se já trochu zapomněl sorry, představit. Za telefonem je Lukáš. Ahoj. No,
0: děkujeme, Luky.
1: On díky říká, za podcast.
0: On říká teda Rammsteiny a pak, že teda Hektora, tak úplně vidíme, jak Lukáš je rád. Du hast na tachometru 50. Tak děkujeme za všechny hlasovky, za všechny zprávy, co jste nám poslali. Děkujeme za velkou dávku nostalgie. No a za malou chvíli k vám poletí tohle Ava Max Kings and Queens na Hit Rádiu. Hezké ráno.
6: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na Žďársku. Omezení tam čeká v obcích Herálec a Fryšava nad Žákavou, kde je na silnici několik polámaných stromů. S opatrností projedete.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: 7.30, půl osmé chcete-li, ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin a David. David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Letošní vedra a sucho jsou v Česku vidět i z vesmíru. Satelitní snímky ze začátku srpna ukazují výrazně méně zelenou krajinu než v minulých letech. Vegetaci poznamenaly dlouhodobě vysoké teploty a nedostatek srážek, které letos trápí velkou část Evropy. Tuk na břiše není jen otázkou vzhledu, takzvaný viscerální tuk se ukládá kolem vnitřních orgánů a může představovat zdravotní riziko i pro lidi, kteří nepůsobí obézně. Podle odborníků je nejlepší cestou k jeho omezení pravidelný pohyb, vyvážená strava a dlouhodobě udržitelný životní styl. V Dubaji mají ulici, kde ani v létě není 30 stupňů, zatímco venkovní teploty mohou šplhat téměř k 50. Speciální systém regulace klimatu tu udržuje výrazně příjemnější podmínky. K ochlazování ulice pomáhá dokonce umělý déšť, díky kterému mohou lidé trávit čas venku i během největších veder.
0: Tak jsme se přece jenom doškali. Poručili větru dešti.
2: Skoro, že ne tady u nás, no.
0: To je pravda. A tak možná největší oxymoron tohoto týdne, který uslyšíte, neletíme se schladit do Dubaje. Pojďme soutěžit, je tu ne rychlá pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market pro každodenní péči o zdraví, aktivní životní styl, taky biohacking a longevity v hodnotě 5000 korun a pátek dokonce až 7000 korun.
0: No tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: 182, I miss you, tohle je Hit Radio, 7.35, dobré ráno.
1: Rychlá pětka.
0: No, rychlá pětka. Ona to bude rychlá sedmička celý tento týden, protože soutěžíte z Brain Market.
2: To je česká firma s kořeny v Ostravě. Vlastně už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví a o celkově lepší ten životní styl. A protože fandí pohybu všeho druhu, tak podporujou i beskidskou sedmičku, což je vlastně extrémní závod, při kterým ty účastníci zdolají rovnou 7 beskidských vrcholů.
0: A máme pro vás 7 otázek. A 7 otázek je nachystáno pro Romana. Romane, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. My jsme ještě neřekli, o co se soutěží, jsme taky, že jo?
2: Říkali, ale to nevadí. Biohacking a longevity produkty v hodnotě 5 000 korun a v pátek dokonce 7 000 korun.
0: Hezký, protože Roman napsal, že by chtěl ty tablety. Je tak, Romane?
3: Ano, přesně tak.
0: Dobře, tak pojďme na to. Máme pro tebe 7 otázek, začínáme tou první.
2: Díky slunečnímu záření si naše tělo vytváří vitamín C anebo D?
3: D.
0: Přesně tak. Druhá otázka. Jak se jmenuje česká tradiční pálenka ze švestek?
3: Slivovice.
2: Je to tak. Mm-hmm. Který orgán v lidském těle pumpuje krev?
3: Srdce.
0: Ano. Čtvrtá otázka. V olympijském symbolu se nachází 3 anebo 5 kruhů?
3: 5.
0: Ano.
2: Pátá otázka. Kolik nohou má pavouk?
3: 8.
0: Přesně. Šestá. Který smysl používáme k vnímání vůní?
3: Čich.
0: Ano.
2: A sedmá otázka, to nejtěžší nakonec. Co měří krokoměr?
3: Kroky.
0: Romane. Tablety od Brain Market v hodnotě 5 000 korun jsou tvoje a ty jsi vlastně úplně historicky první účastník rychlé pětky, která je rychlou sedmičkou, který měl 7 otázek. Hele, s prstem nose si to dal.
2: Gratulujem.
3: Já děkuji moc krát.
0: Není zač, ještě nám pověs, jak je v Tachově, taky tam je takový vedro jako tady v Praze.
3: No, tak já mám podovolený, takže pondělí je pro mě těžký, teď už jsem musel do práce, ale jinak je tam vedro, tam bylo vedro celý 14 dní.
2: Já jsem teďka, prosím tě, byla v Tachově celý víkend, od pátku do neděle, nebyl jsi tam na těch slavnostech?
3: V Husické slavnosti jsme měli, ano, byl jsem tam pátek, sobotu a v neděli už ne.
0: Takže vy toho se směnujete hodně společného. No tak, Romane, balíček od Brain Market posíláme, zdravíme do Tachova, hezký den přejeme a zase někde na Hit Radio se těšíme.
3: Výborně, děkuji. Já jsem měl v sobotu narozeniny, takže akorát.
0: Všechno nejlepší, Romane. Ahoj.
3: Děkuji. Ahoj, ahoj.
2: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle jsme v pondělí ráno potřebovali slyšet. Adele, Hit Radio 7.41. Dobré ráno. Jak může chutnat 162 let starý pivko? Napadá vás něco? Jestli ne, tak to probereme za chvíli. Mě teda něco napadlo, ale moc příjemný to není teda.
1: No.
0: Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si taky Green Day, no a vrátíme se k tomu 162 let starému pivečku. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Kvůli dopravnímu omezení je tam v obou směrech kolona. Počítejte tam se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Fakt, já si myslím, že to stačí pořádně vychladit. Ale normálně, když tu flachu hodí na 7. schod, tak se to pak bude dát pít. Protože jako upřímně, hele, pojďme si říct, co je na světě horší než teplý pivo? Není odpověď.
1: Nic.
0: Nic, no. Nicméně já si myslím, že teda pár našich českých pivovarů by tady tomu pivku z 19. století mohlo krásně konkurovat. Tady být konkrétní nemůžeme. Dostaňte si vy vaši neoblíbenou značku. Nico Santos Human Bean 755. Dobré ráno.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Úřad práce dnes veřejní údaje o červencové nezaměstnanosti. V červnu zůstala beze změny na úrovni 4,8% a bez práce bylo přes 356 tisíc lidí. Úřady zároveň evidovaly téměř 100 tisíc volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Umělá inteligence začíná vyvolávat nové obavy o kybernetickou bezpečnost. Během interního testu dokázal AI agent společnosti OpenAI proniknout do cizích systémů. Podobné incidenty následně oznámila také společnost Meta. Případy už přitáhly pozornost politiků, kteří začínají diskutovat o přísnější regulaci AI. Rusko by mohlo do války proti Ukrajině nasadit další 10 000 severokorejských vojáků. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského může jít až o 50 000 mužů. Zelenský proto vyzval Jižní Koreu k užší spolupráci s Ukrajinou. Soul by podle něj mohl pomoci především s posílením ukrajinské protivzdušné obrany. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Už ode dneška bude v Jihlavě uzavřená Žižkova ulice v první etapě na 2 týdny. Neprůjezdný bude úsek od benzínky Ono kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Objízdná trasa nebude vyznačená. Pěší místem projdou s opatrností podle aktuálního postupu prací a změny se dotknou také regionálních autobusů VDV na linkách do Pelhřimova, Batelova a Třeště. Tropické počasí na Vysočině pokračuje. Dneska naměříme až 35 stupňů Celsia. Co se oblohy týče, tak nejdříve bude oblačná, kolem poledne jasná a odpoledne zatažená s občasnou sprškou.
4: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
5: Dobré ráno, šampione!
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ráno.
5: Krásný pondělí, co je?
9: Snídaně šampionů.
10: Mami, oni se mi tady smějou. Oni se mi tady smějou. Já vás celý ráno slyším strašně tlumeně, jenom abyste věděli, co se tady ve studiu děje. A nevím, čím to je, pravděpodobně asi tím, že včera jsem byl ve 2600 metrech a dneska ve 200, tak mám asi problém s Eustachovou trubicí.
2: No, trochu nám někdy přijde, že nás neposloucháš.
10: No, protože celý ráno mi tady říkáte, ty jsi hluchej a já mám normálně absolutně zalehlý uši. A přijde mi, že levým uchem slyším to, co bych měl slyšet pravým a naopak, jo. Totálně přirozený, tak nevím, jestli se vám to nikdy nestalo náhodou.
5: No, neslyšíš prostě, jo.
10: Cože?
2: Nebo neposloucháš?
9: Jenže ty neslyšíš.
10: Já vás zabiju.
5: Jenže ty neposloucháš. A to je skvělej
10: sonka. To ještě vidím. No tak jo. Tomáš Klus, Pocity na Hit Radio v 8.03. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, One Republic, Sunshine 808. S vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme parádní pondělní ráno. Dostávali jste jako děti kapesné nebo dáváte kapesné vašim dětem? Je tady totiž nový trend. To mě dneska ráno zaujalo na Redditu, na foru Reddit, kde je vlákno právě o kapesném. Někdo tam psal, že místo klasického kapesního zavedl pevný ceník.
1: Aha.
0: Dětský ceník za domácí práce. Je tady vynesení koše 30 kaček. Nákup 90 korun. Vyklizení myčky za 30. A já si říkám, za kolik by bylo třeba takový vyluxování domu. Bych tam dal aspoň tak za 3 kila.
2: Tak ono spíš bude blbý, když si to ten člověk ponese do dospělosti. A za to, že něco udělá u sebe v bytě, bude od druhého očekávat peňážky.
3: Přesně, jo? Já jsem si přesně tohle říkal, jestli to, podle mě to není úplně dobrý jako v rámci výchovy.
0: No takhle, ty na mě koukáš, jako že jsem to vymyslel já prodávám, jak jsem nakoupil. Jo? Říkám, že se tady píše, já neříkám, že s tím souhlasím, jo. Tak by mě zajímalo, jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy dva tady třeba, co? Doma, s kapesným.
3: Hele, já jsem se snažil
0: za vyklizení ty myčky, co?
3: Já jsem se snažil pomáhat, nebo naši po mě chtěli, abych pomáhal zadarmo a potom mi nějaký kapesný dávali. Mm-hmm. Finančně mě vlastně nemotivovali, jestli je to dobře nebo špatně, nevím, je to samozřejmě otázka.
0: Kolik jsi dostával kapesný?
3: No ze začátku nějaký 200-400 a končili jsme na tisícovce. 1000 měsíčně teda.
2: Tak my jsme s bráchou nedostávali kapesný nikdy žádný. Když jsme jeli třeba na nějaký školní výlet, tak jsme dostali jako peníze sebou, jasně, ale že bychom dostávali měsíčně nějaký obnos, to vůbec. Ale mám o 17 let mladší ségru a ta dostává peníze jako v keši normálně nějaký měsíčně a ještě má teďka nějakou novou normální platební kartu a tam jí třeba kilo pošlou měsíčně taky. Takže tam
0: jako
2: má
0: 100 tisíc nebo.
2: No, jasný.
3: No dávat to kapesný učí ty děti nějaký finanční gramotnosti, no, jak musí s těma penězma nakládat.
2: Ona nenakládá, ona platí. Ona prostě platí.
0: Přemýšlím, já jsem kapesný asi, ale asi jo, něco jsem dostával vlastně každý týden, ale musel jsem si z toho koupit i lístek na autobus, nějaký věci do školy, no. Takže vlastně mám u rodičů ještě nějaký peníze, to jsem přemýšlím teďka zpětě. Tak jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy, dostávali jste kapesný, kolik, nebo jestli jste dostávali peníze právě za to, jako za odměnu, že jste třeba vynesli koš a tak dále. Zajímá nás to, dejte nám vědět na WhatsApp na 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budete úplně nejlepší, ale spokojíme se i s klasicky se zprávou na stejný číslo. Teď Rehab a Ina, na která

0: J.O. End of Beginning.
1: 8:45 k tomu. Dobré ráno, nový trend, dětský ceník za domácí práce, vynesení koše 30 kaček, nákup 90 korun, vyklizení myčky 30 a tak dále. A ne kapesné. Tohle je nový trend, tak ptali jsme se vás, jestli máte kapesné, jestli jste dostávali kapesné, nebo jestli u vás tenhle ceník fungoval. Tak píše třeba Iris, ahoj ranní partičko, už před 60 lety mi rodiči udělali ceník za domácí práce, vyluxování 5 korun, koš koruna, malý nákup 5 korun, utřít prach 3 koruny, vytřít podlahu 5 korun, myslím si, že mě to nějak nepoznamenalo, ani neskazilo, byla jiná doba, zdravím Iris.
2: Co jo? Dobrý výčet. Klára ta píše, dobré ráno šampioni, já dostávala kapesné od první třídy, jelikož jsem jezdila domů autobusem a tak jsem si z toho platila lístky. Pak i na střední škole jsem dostávala 500 korun na týden, jelikož jsem byla na intru a myslím si, že mi to pomohlo uvědomit si, kolik to stojí a jak s tím nakládat. A to je fakt, no.
1: Taky píše Terry, to je docela smutná zpráva. Ahoj, já dostávám měsíčně 150 korun.
3: Co si za to v dnešní době koupíš?
1: No za to se nekoupíš ani nic na sebe hezkýho, že jo, třeba. Taky píše Šárka, krásné ráno, kapesné jsem nedostávala, ale jakmile se šlo do kina nebo na party, tak to dotovala mamka. Uklízení bytu to bylo automaticky.
2: Tak to je vlastně pravda. Stejně.
1: To je pravda, když jsme chtěli někam na mejdan na mami, neměla bys dvě stovky. Taky tady máme hlasovku od Milana.
4: Ahoj, tak já od 15 let lítám po brigádách, takže já jsem žádný kapesný nedostával. Máma tvrdila vždycky, když něco chceš, tak si na to vydělej. Tak já jsem si v 15 našel brigádu, no a od 15 let makám. Nevím, co je to být bez práce od 15 let. Bude mi 40.
2: Tak já jsem měla taky od 15 let brigádu, ty jsi říkal, Míšo, že taky, že jo?
1: Taky.
2: No,
1: co
2: ale bavíme se o tom vlastně před i ještě, před tím 15. rokem života.
1: Máme tady, no tak můžeš pracovat i před 15 rokem života, podívej se do Číny, jo. Máme tady hlasovku od Matěje.
5: Zdravím vás, Rádio. Ale já osobně jsem to měl doma tak, že jakmile jsem si chtěl něco koupit, tak tati, prosím, koupíš mě to. Jo, jasný, tak pojď, vykydáme prasata, uklidíme ukrav, nakrmíme, uděláme balík sena a pak to nějak zkusíme vymyslet, že bychom ti to pořídili. Jinak jsem žádný kapesný nedostával, potom až v pozdější fázi, když už jsem začal do školy jezdit vlakem, tak jsem dostával měsíčně 1400 a zhruba 1200 mě stál vlak, takže to bylo takový jako všelijaký, ale nebylo to vyloženě takový, že bych nic nedostal, ale zároveň to nebylo takový, že bych dostával randál peněz a utracoval to za blbosti, tak já jsem se neutratil za blbosti a pak jsem jezdil na černo, ale to je...
1: To jsem chtěl říct, to říká Matěj Schocně, takže 1400 dostával a 1200 stál vlak, jo. Ale nevím, možná to měl teda Matěj stejně, já bych chodil asi pěšky do týmce.
3: Víš, jak se ta doba změnila? Dřív to bylo, mami, jdu na koncert, denně 300 a dneska je to, mami, jdu na koncert Imagine Dragons, jde mi 3500.
1: Jenom na lístek, ale.
2: Děkujeme za hlasovky.
1: Kapesný to vám asi úplně tady nedáme, ale co pro vás máme, tak jsou další hity. Kesha, TikTok. Za malou chvíli taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na silnicích.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: You cut out a piece of me and now I bleed. Chapter 1, 2, 3.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kolonu a zdržení teď hlásíte na dálnici D4. Opatrně před sjezdem na Jíloviště mezi kilometry 14 a 9 směrem od Příbramy na Prahu. V místě kolony je navíc i dopravní omezení.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: česká Lady Gaga, Bruno Mars, Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. 8.31, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do pražských Letňan dorazila velká výstava ze světa Harryho Pottera. Putovní expozici už po světě navštívili více než 4 miliony lidí a nabízí filmové rekvizity i interaktivní zážitky. Pozornost ale budí také tím, že na výstavě prakticky chybí zmínky o autorce celé série J.K. Rowlingové. Rodina z amerického Utahu zažila při dovolené v San Diegu neuvěřitelnou náhodu. V pronajatém bytě si všimla fotografie plné lidí na pláži a při bližším pohledu zjistila, že jsou na ní zachyceni i někteří členové jejich vlastní rodiny. Snímek přitom visel v ubytování, které si náhodně pronajali přes Airbnb. Marek Ztracený odehrál jeden z největších koncertů své kariéry. Na pražské letenské pláni ho podle pořadatelů sledovalo zhruba 70 tisíc lidí. Zařadil se tak mezi několik interpretů, kteří na tomto místě vystoupili. V minulosti tam koncertovali Michael Jackson nebo Rolling Stones.
3: Byl toho plný Instagram, my kdo jsme tam nebyli, tak jsme to aspoň mohli vidět takhle a vypadalo to teda velkolepě.
2: Mimochodem velká ostuda, že jsme tam ani nebyli.
0: No mě se nic na Instagramu neukázalo, ale to není možný.
2: Ty tak kecáš. Vypadalo to velkolepě.
0: Vypadalo to krásně a velkolepý bude i tohle. Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes na Hit Radio v 8.33.
2: Že tam byly nějaký faninky, který tančili se slzama v očích.
0: Ty do toho budeš mluvit, jo, Davide. Takže prostě ty seš ten rádia, který prostě kecá dokonce a do začátku písniček, jo.
2: Dobře, pojďme znova.
0: Pojďme ještě jednou, projíme se reputaci. Tak, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Davide, teď už ne.

0: Tohle jsou hity pro vaše pondělní ráno, Linkin Park, Hit Radio 8.40. Dobré ráno, pokud si myslíte, že umýt si ruce po toaletě je naprostá samozřejmost, tak bohužel, v Evropě není. Já jsem tady narazil na průzkum, který porovnává, kolik lidí si v jednotlivých zemích myje ruce po návštěvě toalety a Česko. Nechám vás chvíli hádat, kolik procent lidí si myje ruce po toaletě?
1: Já nám budu věřit a budu si myslet, že tak 97 třeba?
0: 71%.
1: 71%.
0: 3 z 10 Čechů si ruce nemyjou.
1: Tak to pak, když si s někým podáš ruku, tak budeš přemýšlet, jestli patří mezi těch 71 nebo těch 29 zbývajících.
0: Přesně, ještě než tě podá ruku, tak místo těší mě. A mýdlo bylo?
1: Mýdlo bylo. Už jsem se to tady taky otevřela a koukám, že je úplně nejlíp je na tom, překvapivě možná, Bosna a Hercegovina. 96% lidí. Nejhůř je na tom, typli byste si, jaká země je na tom nejhůř?
0: To nevím.
1: Je to Itálie a tu zrovna my Češi máme tak rádi, jo. Itálii, Španělsko, milujem, tak prosím vás, v Itálii jsou na tom nejhůř z Evropy, 57%.
0: Jak je na tom třeba Turecko?
1: Turecko druhý nejlepší, 94%.
0: Ale tady se vlastně není čemu divit, jo, protože jenom dřepneš a pokračuješ. Rychlá akce. Takže 3 z 10 Čechů si nemyjou ruce, no tak pamatujte na to, až vám kolega v práci bude nabízet z pytlíku oříšky. Co jasně, ty jsi se úplně opotila.
1: Ne, já jsem si vzpomněla, že jsme tady tři s Davem.
0: David už je pryč.
1: No proč asi, že?
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

0: profesionál. Tohle je Miles Smith na Hit Radio v 8.52.
1: Představte si, že jdete po ulici nebo jedete autem, kouknete se nahoru, protože vás zaujme nějaký billboard.
2: Koukám.
1: A někdo tam normálně bydlí. To je nový výmysl Netflixu, jakožto promo k filmu. Trošku to přehnali a normálně postavili billboard ve tvaru domu a na tři celý dny do něj zavřeli chlapa, který tam má vydržet, jo. Ještě navíc má nějakou ceduli bílou a pomocí té cedule komunikuje s lidma, který pod něm jedou. Normálně vidíte, jak on se tam prochází, on tam spí, on tam je prostě opravdu 3 dny a je to promo k novému filmu The Last House a vlastně si říkám, že ačkoliv je to bizár, tak je to strašně dobrý zároveň.
2: Dobře, tak ty říkáš, že musí vydržet, tak já si myslím, že tohle v tomhle případě je to otázka peněz.
1: To asi jako jo.
2: 3 dny vydržíš někdy, když ti zaplatí hodně billboardu, jo? Ale já si říkám, kdyby to třeba takovouhle kampaň měli udělat tady v Čechách na nějaký třeba seriál nebo film, něco, co tady bylo, napadá tě třeba, co by se dalo takhle jako stvárnit?
1: Ne seriál, ale bizár, možná výměna manželek.
2: Jo, to tam zavřeli, jasně, no. Mě napad třeba, nevím, kdyby tenkrát dělali podobnou reklamu na 30

0: Black Eyed Peas.
1: Slučo.
0: 8.57, poslední song, pondělní snídaně.
1: Slučo.
0: Ta je oficiálně u konce. O rozjezd pondělního rána jsme se vám postarali my, Michal, Jasmin, David, a tuhle štafetu přebírají naši kolegové s další skvělou muzikou. Podíváte třeba David Guetta, Justin Bieber nebo Činasky.
2: Mějte se krásně, zvládněte pondělí a celý ten novej týden.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: No hlavně nějak přežijte ten dnešek, to vedro vydržaj. A slyšíme se zítra ráno.
2: Ahoj.
0: V 6, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě ve Znojemské ulici u křižovatky s Hradební, tak tady bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením v kratší koloně. No a ještě před Havlíčkovým Brodem od Čáslavy v úseku od Olešné se kvůli dopravnímu omezení tvoří v obou směrech přerušované kolony, takže počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Čeká nás slunečný a teplý týden bez srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale zase vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehrátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku chránit, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
2: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
1: Největší pozor by měli rodiče dávat na kojence a děti do 4 let. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Botiče van de Zandschulpa z Nizozemska 6-4 a 7-5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka, Američan Ben Shelton.
3: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
4: Tak dneska během dne bude většinou slunečno, odpoledne potom znovu oblačno, skoro zataženo, můžou přijít přehánky nebo i bouřky a teploty dneska 32 až 35 stupňů.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné pondělí a teď už pro vás třeba Justin Bieber nebo David Guetta.

Slyšeli jste kapelu Činasky na Hitrádiu Vysočině a písničku Stejně jako já, tak možná stejně jako já máte ten pocit, že ten víkend hrozně rychle utekl, nevím čím to je. A nejenom víkend vlastně, třeba kolega Pavel se vrátil z týdenní dovolené v Itálii a taky to uteklo a má po dovolené a musel do práce. No a utíkají samozřejmě i prázdniny, dneska je 10. srpna, je potřeba užívat si každý den, třeba i z Hitrádia Vysočina. Tady je Alex Warren.

Slyšeli jste zpěvačku Pink na Hit Radio Vysočina, tak tropické teploty lákají lidi z Vysočiny k vodě jako nikdy předtím. Některá koupaliště dokonce hlásí dvojnásobnou návštěvnost oproti loňsku. A vypadá to, že vlastně i ten dnešek bude vhodný k tomu vyrazit se schladit, tak proč ne, nabalte ručníky, nabalte plavky, nezapomeňte děti a vyražte. Za chviličku vám třeba i k tomu koupání budeme hrát na Hit Radio Vysočina třeba Miley Cyrus.

zaspívala Miley Cyrus. A tady je pozitivní minutka. Máme tady parádní zprávu z Vysočiny. Mladí hlavští rybáři na mistrovství světa v Bulharsku v rybolovné technice totálně vymazali konkurenci a vezou domů obrovskou hromadu zlata. Protože Jan Čermák, ten bral hned dva tituly mistra světa a teprve 15-letý Adam Smazal, ten ovládl dokonce celý pětiboj. Takže kluci, my vám moc gratulujeme. No a jaký byl váš největší životní

0: Chci tě vzít na dovolenou, zpíval Xindl X na Hitradio Vysočina. Tak jo, já vůbec nejsem proti, protože pozvánka na dovolenou, to se nikdy neodmítá. Za chviličku na Hitradio Vysočina další hity, třeba Katy Perry, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: i nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servisy na Vysočině. Na Jihlavsku v Brtnici v ulici pod Kaplou došlo ke srážce osobního auta s motorkou, takže tam počítejte s omezením. Místo by ale s opatrností mělo být průjezdné. Každopádně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Když se podívejme krátké zprávy a Vladan Hýl. Kontrola účetnictví úřadu práce odhalila nedostatky za víc než 5,5 miliardy. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad chyby a zjištěné nedostatky průběžně opravovat. Chyby za 3,5 miliardy korun úřad práce už opravil. Informoval o tom Národní kontrolní úřad. Horké a suché počasí zvyšuje riziko požárů v přírodě. Pomoci ho snížit můžou zubři, divocí koně anebo zpětně šlechtění pratuři. Jaký je důvod, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
2: Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně.
1: Na podporu projektů návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomáhamekrajině.cz. U severoslovenských Turán medvědice napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu pak včera večer medvědici i její dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Zraněného muže s mnohočetnými zraněními převezli záchranáři do nemocnice v Martinu. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 45,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
3: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
4: Tak dneska nás odpoledne čeká oblačno, přechodně zataženo, může přijít nějaká přehánka, klidně i bouřka. Teploty vysoko, 32 až 35 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
4: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Už za chviličku se mrkneme, co se koná v tomto kraji za kulturu, kam by se dalo vyrazit.

Ladíte Hit Rádio Vysočina, 10 hodin 14 minut. Policisté nás hlídají na našich cestách a občas jsou pěkně maskovaní a schovaní a kontrolují, jestli třeba jedeme tou správnou rychlostí, nebo jestli zastavujeme na stopce a tak dále a tak dále. Mě pobavil příběh z New Jersey, kde se jeden policista převlékl za křoví. Ano, slyšíte dobře, za křoví. A takhle maskovaný vybral stovky pokut. A pak tam byl ještě jeden policista, ten měl taky dobrý převlek, protože ten měl na sobě tričko s nápisem Nejsem policajt. A taky mu to vcelku jako vyšlo. Jo? To jsou taktiky, že jo? Buďte každopádně opatrní na silnicích a kdyby cokoliv, můžete využít naše WhatsAppové číslo a poslat hlasovku o tom, jak to u vás jezdí, jestli jsou nějaké komplikace. A to číslo je 725 44 38 37.

0: co se děje na Vysočině.
1: Přijďte do Zoo Jihlava oslavit Mezinárodní den tamarínů pinčích a seznamte se s těmito drobnými, kriticky ohroženými primáty. Titi Day je taková tematická akce pro celou rodinu, proběhne v sobotu od 10 do 16 hodin a vy můžete být u toho. No a lipnické noční prohlídky

0: místa, takže i tam můžete vyrazit.
1: Vysočina, tady jsme doma.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen

zaspívala Kateřina Marie Tichá na Hitrádiu Vysočina. Tak o víkendu jsme byli pryč a já jsem si dala můj oblíbený oběd, když jsem právě někde takhle pryč větá a když mám strašný hlad, tak co to vždycky vyhraje? Je to samozřejmě smažák. Letos už na něj konečně došlo, jsem za něj strašně ráda. Tak schválně, který jídlo vás nikdy neomrzí a vždycky si je dáváte, když jste třeba s rodinkou někde na výletě. Tak klidně pište, já posílám teď další hit Pitbull Christina Aguilera. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina. Vedra mění dokonce i nákupní zvyky nás Čechů, protože víc utrácíme samozřejmě za zmrzlinu a méně třeba za pečení. Kdo by chtěl stát u horký trouby doma, když je venku takový vedro, že jo? A když bychom si to doma právě tou troubou ještě víc vyhřáli, prostě to nechceš. Takže zmrzlina, meloun, takovýhle pochutiny ano, věci na pečení ne, vůbec ne. Tak uvidíme, jak to ještě dlouho bude trvat.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 94 a 119 ve směru na Brno bude u Krajnice probíhat údržba zeleně, tak si tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou ale většinou chladnější. Odpolední teploty ale zase vystoupají k tropickým hodnotám, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. S chemikáliemi se doma setkáváme častěji, než si uvědomujeme. Patří mezi ně například těkavé látky, uvolňované z nábytků a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích nebo mikroplasty. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
2: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinací. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, může 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
1: Jak se chránit a mnohem více je teď možné zdarma najít v příručce Domácnost bez chemie na webu D-testu. Ukrajina v noci na dnešek podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu. Cílem útoku byl zřejmě rafinérský komplex v Nižněkamsku. Na ruském okupovaném Krymu po dronovém útoku záchranáři kvůli lesnímu požáru evakuovali kemp. V Birminghamu dneska startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dni je na programu 5 finálových disciplín. V běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Sprinterka Karolína Maňasová a v koulařských kvalifikacích se představí Tomáš Staněk, Katrin Břiškovská a Martina Mazurová.
3: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
4: Tak dneska by mělo být odpoledne spíš oblačno, čekejte i nějakou přehánku nebo bouřku, mohou být i silné, teploty je odpoledne 32 až 35 stupňů, v noci převážně polojasno, někde oblačno, noční teploty 19 až 16.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: Na Hit Rádio Vysočina vám krásné pondělí přeje Markéta Zušťáková, mám pro vás další hity, třeba teď Enrique Iglesias.

Tohle byla kapela Škvor a Síla starých vín na Hitrádiu Vysočina. Tak uplynulý víkend byl jedním z nejtragičtějších víkendů na českých silnicích v historii, hlavně teda motorkáři. Letní měsíce vůbec bývají na špici, co se týče dopravních nehod, tak prosím vás, buďte na sebe hlavně opatrní. A my vám třeba i na ty cesty posíláme další hity z Hitrádia Vysočina. Tady pro vás Amy McDonald.

0: Jste správně naladěni s Hitrádiem Vysočina. Dneska je pondělí 10. srpna a dneska je prosím vás den lenosti. A to je hezký, že to vyšlo takhle na pondělí. Já si myslím, že dneska se to vlastně hodí. Prostě po víkendu jsme utahaní. Dneska jsme museli třeba do práce, museli jsme vstávat. Takže dneska odpoledne už nebudeme nic dělat, jo. Žádný sport, žádný domácí práce, nic. Prostě dneska den lenosti, tak si to užijeme. Jediný, co je povolený, je samozřejmě poslech Hitrádia Vysočina. Za chviličku pro vás. Třeba Anna Klap nebo Ale Farben, tak buďte s námi.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio. Hit Radio.
5: Opět, come on. Je Martinez. Ready, girl?

11 hodin 31 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a já mám pro vás kapelu Backstreet Boys, písničku Quit Playing Games. Song, díky kterému budeme vzpomínat, třeba i na ten slavný klip k téhleté písni. Hele, věděli jste, že právě ten videoklip, kde chlapci tančí na basketbalovém hřišti v dešti s těmi rozepnutými košilemi, že vlastně zpočátku se to vůbec nelíbilo hudební stanici MTV a vedení televize klip považovalo za příliš sexy a nechtělo ho kvůli odhaleným tělům mladíků vůbec nasadit do vysílání. Ale podle mě teď žijeme v době, kdy není nic příliš sexy. Tak nás laďte i večer po 8.

Tak to byla kapela Krištof a Půlnoční hřích na Hitrádiu Vysočina, zaspívala si s nimi i Dominik Aladža. Podle mě jediný, co si o půlnoci přejeme, je, aby nebylo horko, a my se nepřevalovali, nechodili otvírat okna, oplachovat se studenou vodou a tak, jo. Přejeme si o půlnoci určitě nějaký ten studený vánek do oken a klidný spánek. Tak já doufám, že dneska se nám to povede. Jakoby předpověď na noc vypadá jako slibně, že by nemělo být takový horko, takže si myslím, že se všichni vyspíme. Tak za chviličku na Hitrádiu Vysočina David Guetta. Já se loučím, přeju hezký zbytek pondělního dne. Budu se těšit zítra v 9. Ahoj. Hit Radio.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zazpomínali jsme na starý časy.
2: Ahoj,

0: poslouchal přes Ulož to do různých MP3, jsem si to stahoval, že jo, přes Ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
1: Konventory.
0: Konventory. Jaký, jak z YouTube do
1: MP3. No jo, vlastně. Říkal teda Rammsteiny a pak, že teda Viktora, tak úplně vidíme, jak Lukáš rád. Du hast na tacho metru 50.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol, ale také z Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. V opačném směru se zdržíte na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všechny.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Denková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, bez práce je zhruba 367 tisíc lidí, o 11 tisíc více než o měsíc dříve. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. O uplynulém víkendu zahynulo na našich silnicích 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvedla to policie na síti X. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18.

0: lidí, z toho 11 na motocyklech. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak při rezervaci se nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
1: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
0: Dovolenou bychom nikdy neměli platit prostřednictvím odkazu. Teď ještě pohled k nám.
2: Kamenice nad Lipou připravuje rekonstrukci kulturního domu. Bude se dělat i nový vstup a upraví se taky jeho okolí. Řeší se přechody pro chodce nebo napojení na nové parkoviště. Práce by měly začít příští rok na jaře po pouti a zaberou asi 7 měsíců. Kamenice nad Lipou na projekt získala 10milionovou dotaci z kraje Vysočina.
3: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Na Vysočině čekejme v příštích hodinách polojasno až oblačno, později odpoledne i lokální přehánky nebo silnější bouřky. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů.

Nádherné pondělní poledne vám přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů hned po sobě. No a první srdcovka, tak ta je rodiče pro vás, jo? Že jste už doma s dětma přežili víc jak půlku prázdnin. Dobře vy, protože na rovinu, na prázdninách je nejtěžší ty děti uhlídat a hlavně, aby se pak do školy nevrátili se sádrou na ruce nebo na noze, aby byli živí, zdraví a na střední škole ideálně netěhotní. Takže první srdcovka Survivor pro vás, že už jste to přežili. Tak ještě jednou gratuluju. Teď

0: Destiny's Child na Hit Radio Survivor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Co mi hned zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 od Petra, že čau Jiří, trefil si to přesně, ještě že jsou moje děti po mé ženě, kdyby byly po mně, tak jsem každý víkend na chirurgii. Zdraví Petre. Jo, Peťo, tak to jsme měli podobné dětství. Já byl taky větší jak dalmatín. Samá modřina, zlomeniny k tomu, hlavně teda takhle přes léto. Ale říkám si, že taky jsme jako děti byli věčně venku, lezli po stromech, lezli na střechy, skákali do sena, stavili motikáry ze starých kočárků a tak dále, že jo. Já vlastně nevím, jestli dnešní děti to takhle mají, jako jsme to mívávali my. Jsem rodič, ale tomu mýmu nejstaršímu, tak tomu jsou teprve 4 roky, takže tam uvidíme, jestli to teprve přijde. Tak nevím, nemůžu úplně říct takhle, jako jo, z vlastního pohledu. Ale na druhou stranu, když máme dneska ty srdcovky, tak Petr vlastně otevřel docela zajímavý téma. Jaký jste byli vy jako děti? To mě zajímá. Jaký jste měli zranění přes léto? Často se vzpomíná přes léto na letní lásky, tak pojďme zavzpomínat na chvíle, kdy naši rodiče z nás měli letní vrásky, jo? Co se vám stalo přes léto? Nějaký zranění? To mě zajímá. 777-937-777, napište, kde to bylo, kolik vám bylo a tak dále a tak dále. A hlavně, jestli jste teda hlavně v pořádku. A my si dáme právě teď další srdcovku, ta je konkrétně z roku 1990, moc často se nehraje, když je od Depeche Mode. Tak tady máte ode mě. World in my eyes.

0: Seburn na Hit Radio. Přesně ve čtvrt na jednu, tak to byla třetí srdcovka pro pondělní den.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Tak já dneska zvolil tak trošku zvláštní téma, kdy vzpomínáme na naše bodístky, ale tentokrát to není zlomený srdce z letní lásky, ale jsou to naše zranění, když jsme byli děti, protože prostě tenkrát, jak jsme vyrůstali trošku v jiný době, tak ty zranění se nám vůbec, ale vůbec nemohli vyhnout. A naši rodiče, teď jsme přesně jako v jejich botách, v jejich kůži, že jo, teď se díváme na ty naše děti a říkáme si pro boha, hlavně tam nelez, tohle nedělej. Tak ty z nás tenkrát opravdu museli mít šedý vlasy. Píše mi tady třeba Tomáš, čau, já jsem byl jako malý taky pořád obvázaný, věčně odřený, měl jsem i chodníkový lišej, když vyrůstáš na vesnici, tak se tomu nevyhneš. Moje máma vždycky tvrdila, že je zázrak, že mám pořád všechny prsty, táta zase razil výchovou, že nešikovný maso musí pryč. Jednou jsem sekal dřevo, bylo mi asi 9 a seknul jsem se do holeně. Naštěstí přes tepláky a docela tupou sekerou, takže jsem si nezlomil holeň, měl jsem jenom pořádnou modřinu a dodnes mám pocit, že tam cítím takový džůlek. Zdraví Tom. To je díky boží. Další zpráva. Holky, to by mě zajímalo. Co holky? Protože u nás, kluci, že jo, tak to je jako jasný. Tam to prostě bylo na denním pořádku. Ale co děvčata? Tak kouknu tady do SMS-ek 777-937-777 a já tady mám, hele, Žanda píše, to je hezký. Ahoj Jirko, od malička jsem měla rozbitý kolena, odřené lokty a dlaně od všemožných pádů. Když mi bylo 8, byla jsem na prázdninách u babičky, byli jsme s dětmi venku a lezli jsme po stromech, já skočila na zem ze stromu přímo na kámen a zlomila si nějakou kost v kotníku. Po 4 jsem se dopazila k babičce, ta si myslela, že to mám jenom naražené a 2 se mi to snažila léčit obklady s kostivalem. Jasně, babský rady, chápu. Nakonec děda usoudil, že by to chtělo do nemocnice a ve finále jsem měla sádru až do konce prázdnin. Pak jsem měla ještě jednou zlomenou nohu o 2 později a ve 12 ještě zlomený prst na ruce, když jsme s dětmi hráli na dvorku vybíjenou. Takže já byla slušná. Nemehlo. Nebyla si nemehlo, prostě si jenom žila. Nemehlo si nebyla. To je krásný, to je super. A ještě nejlepší na tom je, že se často ta zranění stávala, když nás hlídali ty babička a dědečkové, že jo? To jako ty rodiče taky potom z toho museli úplně šílet. No nic, tak klidně i vy si můžete pochlubit na 777-937-777, co vám se stalo, a my si dáme čtvrtou srdcovku, to se vám bude líbit. United Six.

0: Takhle to vypadá, když se cover verze doopravdy vydaří.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pátá srdcovka Jason Donovan a cover verze původního hitu z roku 1960. Jason Donovan naspíval tenhle hit v roce 1989 a podařilo se mu to, co se vlastně jako nikdy předtím nepodařilo. A to už několikrát ten původní hit z toho roku 1960 se snažili překonat a nebo trošku jenom přespívat a dostat někam jako vysoko. Ne, ani v roce 1960 vlastně vůbec tenkrát, jak se říká, netrendoval, neměl žádný úspěch. Dokázal to opravdu až Jason Donovan v roce 89 a dostal ho na první příčky britských hitparád. Tolik tedy páteční srdcovka, tedy pátá dnešní srdcovka. Za chviličku ta na vaše přání. A já ještě jednou děkuji za všechny zprávy, které jste posílali se vzpomínkama na vaše letní zranění. Našel jsem tady jednu zprávu a myslím si, že tu nic nepřekoná. Jsem si prakticky jistý, jo? Mám tady hezkou zprávu. Věřím, že můj úraz nikdo nepřekoná. Já jsem si při házení míčem prokousla jazyk. Krve jak zvola, honem do špitálu, který byl teda skoro za rohem, sešili mi ho, jenže ta díra v jazyku je dodnes a to už uběhlo 60 roků od této události. Mějte se krásně, zdraví posluchačka Věrka. No tak, nádhera. Ano, ano, to je definice toho, jak děvčata umí házet. Sorry, blbý for. Tak jo, za chviličku srdcovka na vaše přání, holky, tak dneska to udělám tak, že děvčata, dneska si můžete psát vy o vaší srdcovku na přání, když jsem utrousil takhle blbý vtip. Chlapi, vy máte smůlu, ale chápu, že v tomhle se za mě postavíte. Takže děvčata, 777-937-777, dámy, holky, pište, co byste dnes chtěli slyšet, co vám dělá radost, čím si to u vás můžu vyžehlit. Srdcovka na přání, už za chvíli.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Imagine Dragons a jeho žraloci, tedy Sharks, na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem toho tak trošku přemýšlel, že je zvláštní, že jsou hity, u kterých si říkáme, páni, to není možný, že už je to 20 let, co to vyšlo. A pak jsou hity, u kterých si říkáme, to není možný, že to jsou teprve 4 roky. A to je zrovna případ právě hitu Sharks od Imagine Dragons. Ano, jsou to teprve 4 roky tady na našem hudebním rybníčku. No, co to tady plave. A já bych řekl, že už je to tak 10 let. Neuvěřitelný. OK, pojďme ale zpátky tedy k tomu nejzásadnějšímu. A to je srdcovka na vaše přání. Jsem rád, ženy, že jste mi dali možnost si to u vás vyžehlit, takže děkuju za to. A přišla mi tady moc hezká zpráva od Jany, která píše, ahoj Jiříku, zahrál bys prosím Muse Neutron Star Collision, tím bys si to vyžehlil úplně nejvíc. Hezký den, Jana. Tak ano, pokud tohle je ten hit, kterým si to vyšelím úplně nejvíc, tak moc rád. Tady je vidět, že Janí někdo má rád Twilight, co? Hele, Jana poslouchá, už píše zprávu, už to tady vidím. Ano, tohle bude zpráva a píseň pro tebe a zároveň pro vás ostatní, kdo máte rádi Twilight. Mimochodem rok 2010, jo, už je to 16 let, co se tenhle hit objevil ve třetím díle ságy Twilight. Tak tady to máte. Na Hit Radio. Muse? A díky, že mi odpustíte.

Humtrix na Hit Radio ve 12 hodin a 44 minut. Pohodový pondělí přeje Jirka Plnář, za chviličku Poetika, taky Daša. Srdcovky pro dnešek, tak ty nám končí. Já se tady připadám tak trošku jako v Itálii. V Itálii teď momentálně tamní úřady zveřejnili záběry vraku římské obchodní lodi, kterou objevili italští potápěči někde kolem Sicílie. A tohle plavidlo tak leželo přes 2000 let, v hloubce 46 metrů a jsou v něm stovky tehdejších amfor v zachovalém stavu, no teď jsou všichni kolem toho na nohou, tak já se tady takhle vlastně cítím každý den, od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin, protože i my tady tak vytahujeme jeden archeologický kousek za druhým v rámci našich hudebních srdcovek, takže to, co tam zažívají v Itálii teď poprvé, tak my tady na Hit Radio máme opravdu everyday, od pondělí do pátku. No a ještě jednou takovou perličku z dob minulých si dáme za chvíli. Liquido a Narkotik. A pokud pořád nemáte dost, tak dneska opět od 18 hodin až do 21 Hit Radio Classic a 3 hodiny těch legendárních hitů, které tady budeme oslavovat, stejně taky zítra v srdcovkách. Na Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika se tam blízko a velmi blízko už jsou také i nejnovější zprávy. Lucie je připravena. V jednu se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, a ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Nehoda dvou aut se řeší ve Svratce v ulici Pionýrská, nedaleko pneu servisu. Projet se ledá. Na D1 za Humpolcem směr Brno silničáři sečou trávu. Pohybují se v odstavném pruhu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na český venkov zamíří 2,5 miliardy korun z evropských dotací. Ty se rozdělí potravináři, mladí zemědělci i lesníci. Na co konkrétně peníze využijí, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
3: Dotaci mohou využít na vybudování a modernizaci jatek, bouráren, mlékáren nebo zpracování ovoce a zeleniny. Hlavním cílem této podpory je zajištění místního zpracování surovin do kvalitních potravin.
2: Žádosti o příspěvek bude možné podávat prostřednictvím portálu Farmáře od 13.

0: října do 3. listopadu. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románu Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal také sci-fi romány. Nákup jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řada z nich byla sfilmována. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Historická úzkokolejka u Jindřichova Hradce může dál fungovat. Firma, která ji spravuje, získala osvědčení od drážního úřadu na příštích 5 let. Zároveň dostane státní dotaci na obnovu tratí. Firma na jaře obnovila provoz na historické úzkokolejce po 3,5 letech. S opravami pomohli dobrovolníci i peníze z veřejné sbírky.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: I dál čekejme na Vysočině většinou oblačno, sem tam lokální přehánky nebo i bouřky. Maxima do 35. Zítra bude do 30 stupňů a většinou slunečno.
3: Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: 1 hodina odpoledne, přeju krásný den, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní taky za volantem, všude možně jsou policejní hlídky. Koukám tady teď momentálně, jak to vypadá ve světě a je tady docela jako hezký příběh jednoho policisty, který byl převlečený za křoví a chytal nepozorné řidiče v New Jersey. To je skvělý, ne, Luci?
5: Dokážeš si představit, že by ti naši hoši prostě vyskákali najednou na tu silnici převlečený za keře.
4: Je to krásný. U nás si dávejte v parcích pozor, protože nevíte, kdo se za tím keřem schovává. Taky může být chlupatej.
5: No.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Ale nebude mít pouta. Lost Frequencies, The Feeling, právě teď.

Ve 13 hodin na 13 minut posloucháte Hit Radio, tohle byla Rihanna, dneska je tedy pondělí, oběd už je za námi. No a dost možná, že jste celé dopoledne poslouchali v práci zážitky svých kolegů a kolegyň z koncertu Marka Ztraceného. No a není se čemu divit, protože každý, kdo byl na letenské pláni, tak se chce pochlubit, že tam byl, že to viděl a že byl součástí něčeho velkého. Facebook je toho plnej, Instagram je toho plnej, pořád lítají záběry Marka, jak se vznáší nad zemí, jak lítá ve vzduchu i s klavírem. Píše se o příběhu zamilovaného páru, který je spolu víc jak 70 let a který na koncertě Marek odtajnil a dojal tímhle příběhem přes 70 tisíc lidí. Ten koncert vlastně nebyl o nějaký extrémní pyrotechnice nebo světelné show, která teda taky nechyběla, ale byl vlastně o obrovské energii lidí. Fanoušků, co vytvářeli sami světelné choreo, byl o lidskosti, když třeba Martina Pártová stopla svůj koncert kvůli kolapsu fanouška, kterému pak všichni kolem pomáhali, no v tom obrovském raveništi lidí stačil vlastně jeden signál a všichni udělali místo záchranářům, tak možná i proto vlastně ti, kdo tam byli, tak mluví o koncertu jako o naprosto výjimečném zážitku. A proto vás celý den zásobují historkama. My jsme u toho byli s vámi, celý den jsem vám živě z letenské pláně přinášel exkluzivní rozhovory s osobnostmi celé mega akce a ten závěrečný rozhovor byl přímo s Markem Ztraceným z jeho šatny v backstage. A já ještě na dálku tomu klukovi ze Šumovy děkuju taky osobně, že mě vzal na pódium a ukázal mi to monstrózní pódium, tu monstrózní stage, kterou tam vybudoval. A i pro mě to byl teda jako zážitek na dosmrti, protože na větší stage jsem ještě nikde nestál a bylo to prostě jako neuvěřitelné. Měl jsem husí kůži a toto ještě nikdo nebyl. To byla prázdná letenská pláň. Tohle video, to si prostě budu pamatovat, to jsem si musel natočit, to si budu pamatovat celý život. Neuvěřitelný. Nakonec tedy Marek Ztracený v Praze založil 12. nejlidnatější město v Česku. Přišlo přes 70 tisíc lidí a byla to tedy mega show. Bylo to obrovský a my jako Hit Radio jsme rádi, že společně s vámi jsme u toho mohli být, že jsme byli součástí a exkluzivně jsme vám přinášeli rozhovory z přímo z letenské pláně. Tak ještě jedna malá poslední vzpomínka, kdybyste chtěli, můžete se podívat i na naše sociální sítě. Na Hit Radio máme tam pro vás veškeré fotky, veškeré reportáže a pokud jste byli na místě, no tak se tam pojďme ještě jednou vrátit na letenskou pláň a pojďme si dát píseň, která tam rozhoupala víc jak 70 tisícovej dav. Marek Ztracený, Máro, ještě jednou děkujeme za mega zážitek.

Vzala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let,

posloucháte Hit Radio. Potkal jsem tě po letech, to je vlastně jako docela dobrá píseň, která je dobrým tipem na letní lásku. Pokud jste single a fakt, jako fakt toužíte po letním románku, jo, tak zkuste se ozvat svojí ex nebo svýmu ex. No, ale začíná poslední třetina prázdnin, ještě 3 týdny, to by mohlo vyjít. Občas to vychází takhle, jo? Někdy to prostě vyjde, jo? Jak se říká, ze staré známosti. Takový rychlej letní románek. Ale prosím vás, nedával bych tomu nic jako, jak to říct, moc bych tomu nevěřil dál do budoucna, jo? Bavíme se o letní lásce, o letním románku, jo? Tady ty vracečky ke svým ex, víte, jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, jo? Já říkám, vstoupit můžeš, po druhý, ale nesmí se tolik namočit, tak... Tohle většinou nějakým jako happy endem nekončí. Co ale happy endem končí, tak to je píseň od Avril Lavigne. Ta o svém happy endu dokonce zpívá a je to hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio. My happy ending, buďte.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zazpomínali jsme na starý časy.
2: Ahoj.

0: přes Lož to do různých MP3, jsem si to stahoval, že jo, přes Lož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
1: Konventory.
2: Konventory.
0: Nějaký jak z YouTube do MP3.
1: No jo, vlastně. Říkal teda Rammsteiny a pak, že teda Viktora, tak úplně vidíme, jak Lukáš je rád. Duhast na tachometru 50.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

I Happy Ending ve 13 hodin a 38 minut, posloucháte Hitrádio. Pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář, no a pozor, ve středu zažijeme další nebeskou podívanou, která se bude opakovat pak až za dalších 50 let. Zatmění slunce. Možná si ho pamatujete ještě z 99. Jak jste stáli venku s rodičema a koukali jste přes disketu od počítače. Jo, tenkrát to šlo, diskety ty jsme tenkrát měli doma úplně všichni, takže byli jsme na to vybavení. Teď je to mnohem horší. A právě proto o tom mluvím už dneska, byť to bude až ve středu, abyste měli ještě pořád čas sehnat si sklíčka nebo speciální brýle, přes které se potom na to zatmění slunce můžete v klidu dívat. Bez toho se to opravdu nedoporučuje. Tak do středy, do večera máte čas. To zatmění bude začínat někdy kolem 7:45. Do té doby si o tom ještě párkrát budeme povídat. Ve středu pro vás chystám ještě jeden takový jako hvězdný speciál, ale už teď znovu připomínám, nenechávejte to opravdu na poslední chvíli a na tuhle nebeskou podívanou se vybavte dopředu. Teď Kaskáda a rok. Jo, co to je za rok? Teď to asi nestihnu. Rok 2006, už vím.

Dozier na Hitrádiu s hitem Too Sweet, je 2:15. Pokud teď sedíte za volantem, podívejte se před sebe na palubovku, kolik máte ještě dojezd, kolik máte benzínu. Já jenom, že dneska je pondělí, takže se dá ušetřit za pohonné hmoty, protože na Orlenu máte dneska s apkou v mobilu slevu korunu na litr, nebo na prémiová paliva 2 koruny na litr. Tak aby se toho když tak využili. Kdyby náhodou jste měli zrovna skoro okolností natankováno až moc, tak je to v pohodě, protože další stejnou slevu můžete mít po celý týden, pokud si zřídíte tank kartu Easy. Jestli nemáte tank kartu Easy, je to jednoduchý, je to Easy, můžete si ji normálně objednat a to přímo jako v aplikaci Orlen. No a nebo tady u nás na Hitrádiu si můžete v pátek vyhrát tank kartu Easy, která bude rovnou přednabitá až na 10 000 korun. Dokonalá desítka, to je hra, kterou hrajeme každý pátek mezi 12. a 15. Budu pro vás mít připraveno celkem 10 otázek, jednoduchých, odpovědi jsou vždycky 1 až 10, ne chronologicky po sobě, ale prostě 1 až 10, to znamená jako třeba, kolik máme prstů na jedné ruce, ideálně, v tom nejlepším, tom prostě jakoby ideálně, no. Tak 5, že jo, správně, kolik máme dnů v týdnu, 7, takhle jednoduchý to vlastně je, jo, někdy. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, takže celkem to může být až 10 000, právě proto dokonalá desítka. Podrobnosti o hře najdete na webu hitradio.cz, v pátek se tedy těším mezi 12. a 15. No a zároveň znovu připomínám, že dneska, když je tedy den D, pro vás, pokud máte aplikaci od Orlenu, tak můžete vyrazit na čerpací stanice a užít si tyhle epické slevy, které pro vás mají až do 31.8.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Krátce před druhou hodinou odpolední, víc už toho z hudby nestihneme, jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě je ode dneška uzavřená ulice Žižkova kvůli opravám. Musíme to obět. Pokračuje taky oprava mostu u Pavlova. Kompletně uzavřený má zůstat do konce srpna. Co se děje dál? Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou ale už většinou chladnější, odpolední maxima pak vystoupají k tropickým hodnotám, informovali o tom dnes meteorologové. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a riziko vzniku požárů. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla.

0: Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
1: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
0: Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková skončila 6. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Kamenice nad Lipou připravuje rekonstrukci kulturního domu, bude se dělat i nový vstup a upraví se taky jeho okolí. Řeší se přechody pro chodce nebo napojení na nové parkoviště. Práce by měly začít příští rok na jaře po pouti a zaberou asi 7 měsíců. Kamenice nad Lipou na projekt získala 10milionovou dotaci z kraje Vysočina.
3: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Na Vysočině čekejme v příštích hodinách polojasno až oblačno, později odpoledne i lokální přehánky nebo silnější bouřky. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Děkujeme za výhled počasí, až 36 stupňů, tak pokud vyrážíte, já nevím, třeba o víkendu už někam na dovolenou, ještě do Řecka, Egypta a tak, tak vám přejeme, že se pojedete schladit, to je hezký, oproti tomu, co nás tady čeká. Další, tedy tropický týden je před námi, tak nezapomínejte, doplňujte ty tekutiny, viď? Tak doplňujte energii. Já se tě říct, pijte vodu, ale nejde mi to zuby.
0: Jasně, to jsem pochopila. Tak energii dodáš ty písničkami a vodu si posluchači obstarají sami.
5: Amen.
4: Hit Radio Vysočina.

0: Roze a Bruno Mars na Hit Radio chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pondělí, jsou dvě odpoledne a tak opět otevídáme náš diskuzní kroužek. Sám jsem zvědavej, s čím dneska přijdete. 777-937-777 je číslo na WhatsApp, kam můžete posílat zprávy nebo hlasovky. Dneska tak mám téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku si umeje ruce poté, co byli na toaletě. To znamená, že 29% to nedělá. Co myslíte? Je to možný, že 71% je to číslo? Je to malé číslo nebo velké číslo? Takhle, byli bychom podle mě jako šťastnější, kdyby to číslo bylo podstatně vyšší, ale na druhou stranu já si asi říkám, to jo, 2/3, to není tak jako špatný, ne? To jsou určitě na tom podle mě jako země, které jsou mnohem hůř na tomhle, ale i tak je to asi možná málo, ne? 71%. Co vaše zkušenost? Zapomínáte na to někdy? Děláte to pravidelně? Nebo jdete z toalety, vyjdete normálně si umýt ruce a vidíte, jak vaši kolegové nebo kolegyně se vrací rovnou zpátky do kanceláře? A pak jdou nazdar! A podávají si ruku zase s dalšími kolegami, no, nebo kolegyněmi? 777-937-777 je telefonní číslo. Co si o tom myslíte? Dejte vědět a i vlastně by mě zajímalo, jestli si myslíte, jestli je to opravdu jakoby dobrý číslo nebo ne. Jo, těch 71%. Tvrdí to
1: vědci.
0: A my dneska zjistíme, jestli my můžeme věřit nebo ne.

0: to přesně ve čtvrt na tři. To byl Kamarád.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a dneska tady máme téma, že 71% lidí tak si v Česku meje ruce poté, co navštíví toaletu. A já se vás ptám, jestli to číslo těch 71% je reálných, jestli to je hodně nebo málo? 777-937-777 je WhatsApp Itrádia, kam můžete psát, co vy na to. Tak Lenka píše, čau, podle mě je to docela dobré číslo, myslím, že se to ale mění si věkem. Jako malé děti jsme si je měli pořád, jako větší už skoro nikdy, jako dospěláci se ke zvyku vracíme a pak, když jsme rodiče, tak to dodržujeme hlavně před dětmi, aby měli dobrý vzor. Zdraví Lenka. Díky, dobrý názor. Soňa, já si myslím, že to číslo se zvedlo po covidu, že se to předtím tak často nedělalo, ale hygiena je u nás lepší. I vidím, jak si lidé s sebou nosí dezinfekci a před jídlem sobě i dětem čistí ruce, pracuju v gastru, tak jsem za to ráda. Zdraví Soňa. Já taky děkuju za zprávu, za to jsem taky rád a taky teda musím přiznat, že do covidu jsme to tak jako často neměli. Babička, tenkrát, když jsme jezdili vlakem, tak ta nám vždycky měla ruce ve vlaku takovýma těma vlhčenýma ubrouskama, ale to jsme byli jako děti. No a po covidu, tak tu dezinfekci vlastně máme pořád sebou, teda. I to já musím říct z vlastní zkušenosti a docela mě to baví, teda. Jsem za to rád. Další zpráva, Karel. Čau, 71%, no tak to fuj, to jsme docela čuměta. Měl by to být základ, to číslo by nemělo být pod 90%. Je to hnus? Tak dobrý. No jasně, od toho jsme tady bez obalu. Tady na Hit Radio si vždycky po druhý hodině odpolední povídáme prostě na rovinu, bez obalu. Co vy si o to myslíte? 71%. Dejte vědět. 777-937-777.

0: Ve 14 hodin 22 minut je Hit Promises, za chvíličko Lady Gaga nebo One Republic. A my jdeme do finále, a to dnešního rozuzlení, jestli vědci mají pravdu a nebo ne. Díky za všechny zprávy, pojďme na to.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů si myje ruce po návštěvě toalety. Je to v pořádku, je to dobrý číslo, nebo vás to zděsilo? Mám tady zprávu od paní učitelky. Ahoj, jsem učitelka na základní škole a když mám dozor na chodbě, tak občas ruce dětem kontroluji a sem tam je posílám zpátky, aby si je umyli. Ale je to lepší, než to bývávalo. Rodiče už jsou asi důslednější, takže u dětí posun je. U dospělých si myslím, že to číslo je nadhodnocené. Dobře, děkuju. Další zpráva. Fuj! Ani ve snu by mě nenapadlo si ruce po záchodě neumít, takže 71% je za mě hodně, hodně nízké číslo a stydím se. Další, čau, tak hele, jako za mě, když si každý chlap kdekoliv po cestě autem nebo v práci venku jde ulevit, tak si asi těžko umyje ruce a pochybuju, že většina si nosí na tyhle případy ubrousky. Doma po velké potřebě je to asi nutnost, jasně, navíc když máte jinou vrstvý papír, Milane. Každopádně přehnaná hygiena dobrá není, pak jste všichni chcípáci a alergici. Čau Milan. Milane, díky za zprávu. Další, zdravím, ale zároveň je mi na zvracení, když si uvědomím, že se mnou tady žije 29% čuňátek, takže opravdu jsem velmi nemile překvapená, říká Hanka. No tak podle toho, co vy píšete, tak asi můžeme říct, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu a opravdu je to tak 1,70%. No, je to asi jako reálný číslo. Asi jo? Je to tak? No. Každopádně, já na to mám ještě osobně svůj jiný pohled. A to je, teď jako rodič, jo? A obecně vlastně mám to takhle dlouho, že se pořád řeší jít si umýt ruce po toaletě. Ale třeba mně to jako nedává smysl už od mý puberty. Protože když si vezmete, na co všechno sáhnete? Na klávesnici, na kliku od dveří, na mobil, nevím, na ten gumový pás u jezdících schodů, že jo, v nákupáku. A kdo všechno na to šel před vámi? A vy pak jdete na záchod a jako první si těmahle rukama vlastně sáhnete na intimní místa, vykonáte potřebu a jdete se umýt až potom. Je to náhodou blbost? Že i naši rodiče nás učili, pojďte si umýt ruce po toaletě. Ale nikdo nám vlastně nevštipuje od malička jít si umýt ruce nejdřív, než půjdu na záchod. A potom teprve můžu jít na záchod, ne. Je ten veškerý hnusný bordel z celého toho dne. Tak se vlastně jako nejdřív dám na sebe, až potom si umyju, ne. To je jako podle mě spíš k zamyšlení. A tady by mě zajímalo, co by
1: vědci
0: vypočítali, kolik lidí v Česku si umyje ruce před tím, než jde na toaletu a než na sebe sáhne. Děláte to nebo ne?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga zpívá o nezapomenutelném vztahu. Je 14 hodin 630 minut a když jsme u těch nezapomenutelných věcí, no tak myslím si, že celý svět nezapomene na našeho 19-letého Michala Radu, který se stal mistrem světa v atletice. Junior, mimochodem překážkář. A teď proč o tom mluvím, jo? Samozřejmě juniorský mistr světa, zlatá medaile, brutální úspěch, ale on pokořil rekord z roku 1984. 42 let to trvalo. Tenhle rekord už reálně měl vrásky, širý vlasy, vousy a konečně, tenkrát ho zaběh nějaký ruský atlet. Teď se tedy tenhle rekord od roku 2026 připsal nám v České republice. Takže, Míšo, kladíme se, takhle se to dělá. Takhle se to dělá, gratulujem. No a jak se to dělá dál, tak to uslyšíte dneska, protože od 15 hodin se na vás těší taky odpolední show Hit Radio.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Víkend utekl jako voda, ale víte, co je pozitivní? I to neoblíbené pondělí je skoro za námi a odpoledne už budeme jen dobíjet baterky.
3: A mrkneme na to, co zajímavého přinesl víkend na Vysočině, naservírujeme tipy na akce tohoto týdne, zkontrolujeme dopravu pro všechny na cestě z práce domů a rozdáme další lupeny do kina.
2: Tak buďte u toho s námi, těšíme se na vás.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alex Warren, naprosto ordinary, tedy naprosto obyčejný. Já mám třeba, abyste měli neobyčejný zbytek dnešního dne, ale samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, jakože třeba už teď byste mohli skončit z práce a jít domů, jo? To by bylo skvělý. To bych vám doopravdy přál. Já to tak mám, ale jenom z toho důvodu, že od 15 se na vás těší odpolední show, jinak bych tady s vámi klidně do 6 zůstal. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra na Hit Rádiu ve 12 hodin v pravé poledne, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se smějte.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Krásné odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. V Českem dnes přechází studená fronta, která může místy přinést bouřky a silnější nárazy větru. Podle meteorologů jich ale nebude mnoho. V atmosféře je sice dost energie, chybí ale vlhkost a spouštěč, který by bouřky nastartoval. Výstrahu meteorologové nevydali, výraznější komplikace proto neočekávají. Píší o tom Novinky CZ. Česko letos zvyšuje výrobu masa. Ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,6% na téměř 119 tisíc tun. Mírný růst produkce masa statistici evidují už šesté čtvrtletí v řadě. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Stoupl také přímý nákup mléka od producentů meziročně o 3,9% na 876 milionů litrů. Francie a Británie se připravují už na pátou letošní vlnu veder. Ta navazuje na dlouhé období horka, během něhož od května opakovaně teploty v Evropě stoupaly do velmi vysokých hodnot. Teploty na jihovýchodě země se budou znovu blížit k 40 stupňům Celsia. Píše o tom agentura AP. A u Británie ještě zůstaneme. Dnes tam připlulo 230 lidí na jediném člunu, což je největší počet migrantů, kteří úspěšně přepluli Lamaňský průliv na jednom plavidle. Podle stanice BBC o tom informovalo britské ministerstvo vnitra. Předchozí rekord z července činil 165 lidí, uvedl to úřad.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Později odpoledne na Vysočině ojedinělé lokální přehánky, výjimečně i silná bouřka, dnes v maximech 32 až 35 stupňů, aktuálně Dobronin 30, Žďár nad Sázavou 32, Okříšky 33, no zase tropické počasí, zítra polojasno a teploty schlazující 28 až 31 stupňů.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Tak už je to pondělí, je skoro za námi a to je pozitivní, pojďme to odpoledne dál nastartovat s dalšími hity Tom Walkera nebo Dua Lipa.

Tom Walker na Hitrádiu Vysočina 15 hodin 9 minut. K tomu taky se vždy v pondělí ještě jako jak si necháváte unášet tou vlnou, co se dělo o víkendu. Prostě jak si snažíme se z toho víkendu vymáčknout, co to jde, jak kdyby ten pomeranč prostě a už to tam jenom kape. Hele, ale tenhle víkend, nevím jak u vás, ale za mě top strop, jo. V pátek Trost Diskotékos ve Valticích, to jsem byl, to bylo legendární, nezapomenutelný, teda jako trojka Maxián, Prachař a Dick. Má energie na rozdávání, klobouček. No a taky jsem stihnul výstavu Harryho Pottera a já jako nejsem úplně fanatický fanoušek, jo, ale neskutečně mě to bavilo. Takže jako tip, kam vyrazit, mohu doporučit. Taky máte něco z víkendu, co byste doporučili, pojďme vymáčknout ten pomeranč ještě víc. Klidně dejte vědět, náš WhatsApp je 725 44 38 37 a my posíláme další hity Artemas za chvilku, anebo právě teď jedna pohodovka. Leony.

Cemas na Hitrádiu Vysočina ve čtvrt na čtyři, přejeme hezké odpoledne. O víkendu bylo 8.8., ano, takové datum, které úplně vybízí ke svatbám a taky to potvrzuje i Jarka, která napsala, že 8.8. byla na svatbě. Ono, právě na toto datum si myslím, že svatební rezorty praskaly ve švech, tak pokud nás ladí nějací novomanželé z tohoto víkendu, no tak jen to nejlepší samozřejmě. A i s dalšími ty za chvilku Shakira, anebo Miraj, hezké odpoledne.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Shakira na Hitrádiu Vysočina Zoo. Prostě taková parádní, taky prázdninová a letní záležitost vyrazit do zoo. Mě to připomíná, že začíná vlastně poslední třetina prázdnin. Je to neuvěřitelný, ale je to tak, dneska v kalendáři 10. srpen. Co máte ještě v plánu na prázdniny a co jste už třeba za prázdniny stihli a zažili? To klidně taky můžeme probrat tady u nás na Hitrádiu Vysočina. Klidně pište na náš WhatsApp a za chvilku do té tedy poslední třetiny, i když to zní hodně, hodně přísně, posíláme další hity Miles Smith, anebo právě teď Global DJs.

0: co se děje na Vysočině.
1: Zítra se hrají další přípravná utkání. Jihlavské Rukly můžete vyrazit se schladit v aréně, je velmi příjemně a také zafandit samozřejmě. Jihlava přivítá Hradec Králové Lupeny na hcdukla.cz a hraje taky Třebíč, ta změří síly s pardubickým Béčkem. Středa bude patřit zatmění slunce krátce předtím, než zapadne, a pak Perseidy a troufám si říct, že místo si každý najdeme. Vybrálci na hřišti nebo v Třebíči na Hvězdárně, to je jenom zlomek typu. No a pátek bude v duchu letních kin. Letní autokino Dukovany promítne na chladících věžích film Kouzlo derby, anebo v Leči nad Sázovou bude film Bardotky. Tak ať už máte v plánu vyrazit kamkoliv, pořádně si to užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: Inflace mírně stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly přes 367 tisíc uchazečů o zaměstnání, což bylo o více než 11 tisíc víc než o měsíc dřív. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce s tím, že se i proti červnu zvýšil počet volných pracovních míst. Evropskou energetiku čeká ve středu těžká zkouška. Zatmění slunce výrazně omezí výrobu solárních elektráren právě ve chvíli, kdy vedra snižují výkon dalších zdrojů. Provozovatelé sítí se připravují na výpadek skoro 10 gigawattů výkonu. To odpovídá výkonu zhruba 10 temelinských bloků. Na Vysočině se bude konat další hradozámecká noc. V sobotu 22. srpna se k ní připojí vedle státních památek i zámky ve Větrném Jeníkově a Červené Řečici, anebo Orlík u Humpolce. A právě zde budou večerní divadelní prohlídky inspirované filmem a dějiny. Zítra jsou na programu další přípravné hokejové zápasy. První duel v novém stadionu čeká Třebíč, která vyzve Pardubice B. Zápas začne o 17:30. Ve stejný čas na let vyjede i Dukla Jihlava, která v horácké multifunkční aréně přivítá Hradec Králové.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Také zítra nás na Vysočině čekají tropy. Meteorologové přitom předpovídali mírné ochlazení. Teploty se tedy dostanou na 28 až 31 stupňů. K tomu bude polojasná až skoro jasná obloha. V dalších dnech naměříme 29, 30 a v pátek až 32 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
3: No a já vím, kolik naměříme v našem běháku. Jeden lístek do multiky na Sinestar už za chvilku, tak připravujte telefony. Hit Radio.

Ne, a filmová soutěž už připravená s dalším volňáskem do multiky na Cinestar, tak volejte právě teď 725 44 38 37. Tady už je Ellie Goulding.

0: Ellie Goulding na Hit Radio Vysočina, 16 hodin 9 minut, k tomu přejeme hezké pondělí a je tady náš biják.
1: Biják.
0: Biják. Další volňásek do multiky na Sinestar a na drátě připravený Tomáš Spolné. Tome, hezký odpověď ještě jednou, ahoj.
2: Ahoj, taky zdravím.
0: Jsem se Toma ptal, co už za to léto zažil a on tak pěkně říká spousty malých výletů po Česku, které zahřejí u srdce. To je krásný. Hele, ono to má totiž dneska poslední třetina prázdnin. Co ještě tam máš v plánu?
2: Pouť.
0: Pouť v Polný. To je ještě důležitý stihnout a zažít. Hezky. Chodíš...
2: A narozeninu oslavit.
0: A narozeninu, tak ty brďo, tak to ještě nabitý. To je pěkný, to bude pěkný léto. A možná ještě vyrazíš do kina, to si tam taky napiš, i když je to v tuhle chvíli ještě předčasný. Seš připravený na filmovou ukázku?
2: Můžem to zkusit.
0: No tak jo, to je taky skromný. Tady to je.
3: Pánové myslivci, když už jste tady, udělejte dětem přednášku o tom štětináči.
0: Tak, Tome, jak to vidíš?
2: Teda, to bylo krátký.
0: To bylo krátký, to mělo 5 sekund. Ale je to velmi známý film. A nás zajímá přesný název. Pojď s tím.
2: Já to i špatně slyšel. Měl bych jako takovej, jak to jsou zatím korporace, nebo jak vytrhnulé rybě stolečku, ale který z nich?
0: Aha. Baborač, viď? Nemáš tam nějakou babu, která by poradila...
2: Nevíjou. Dáme, jak dostat tatínka do polepšovny.
0: Jak dostat tatínka do polepšovny. Dobře, pojďme to zkusit. Ale to mě ne.
2: Nebylo to.
0: A nemusí tě to mrzet, nebylo to ani to první. Respektive to druhý, jak to vezmeš. Byl to film Slavnosti Sněženek.
2: Ježišmarja, no, tak to vůbec.
0: No jo, no ježišmarja. Je to tak, no. Každopádně díky, že to bereš takhle sportovně, děkujeme za hru, hele, užívej léto, měj se krásně a třeba někdy příště v našem biáku, ahoj.
2: Ahoj taky.
0: Ahoj. No tak dneska to neklaplo, úplně vedle každopádně. Zítra pokračujeme dál s dvoumi lupeny do multiky na Sinestar. Ano, Tomáš tady ten jeden nechal, takže zítra od 2.
1: Biák

Ed Sheeran na Hitrádiu Vysočina po 4:15. Přejeme hezké odpoledne a lehčí přehánky teď aktuálně například u Javořice nebo nad Javořicí a taky mezi Telčí a Třeští. V Třešticích tam taky trochu prší. To je taková ta vytoužená vláha, tak doufejme, že toho bude trošku víc. No, meteorologové nás připravovali bez výstrahy, že by dneska lokálně takhle odpoledne mohly být přehánky nebo i bouřky. Každopádně za chvilku posíláme další hity, ať už děláte cokoliv, za chvilku Mandraže.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zazpomínali jsme na starý časy.
3: Ahoj,

0: stahoval přes Ulož to do různých MP3, jsem si to stahoval, že jo, přes Ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
1: Konventory.
0: Konventory.
1: Jaký jak z YouTube do MP3. No jo, vlastně. Teda Rammsteiny a pak, že teda Viktora, tak úplně vidím, jak Lukáš jde a du hast na tachometru 50.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Deeper City na Hitrádiu Vysočina, krátce před 16:30, my přejeme hezké pondělí. No, venku je až moc hezké. Zase nám to tam přitápí, aktuální teploty na Vysočině okolo 31 až těch 34 stupňů, po nějakým tom lehčím deštíku někde kolem 29, ale těch přeháněk moc opravdu není. Každopádně, dnes snad pro vás už po práci, po 18. hodině další Hitrádio Klasik a ty největší pecky 80., 90. a milénia. A jednu topovou 90. tady mám. M People, rok 94 a možná ve velkém zavzpomínáte song Open Your Heart. Tak na Hitrádiu Vysočina si to dáváme právě teď.

0: pokud vyrazíte na naše sociální sítě Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina do stories, tak zjistíte, že tento týden tam probíhá velký souboj o nejlepšího superhrdinu. A jsou tam dvojice. Kapitán Amerika v prvním kole versus Batman. A tady je to jako hned na začátku hodně nerozhodný a můžu prozradit aktuálně. Kapitán Amerika 51%, Batman 49%, pojďme dál. Mr. Fantastic a Aquaman, tak tady vede Aquaman. Další dvojice, Thor a Black Panther, tak tady vede jednoznačně Thor, 93%, to Black Panther už nedožene. Superman a versus Doctor Strange, 56% Superman. A Groot versus Flash, tak tady vede Groot, roztomilý. Spider-Man versus Hulk, 80% pro Spider-Mana. Wonder Woman a Ant-Man vede Wonder Woman. Iron Man versus Hockey, 88% pro Ironmana. Tak zahlasujte, uvidíme, kdo nám bude postupovat dál v rámci celého tohoto týdne. Já jsem fakt zvědavý, jaký bude ten nejlepší superhrdina, to se dozvíme v pátek. Lenny anebo Benson Boone už za chvilku.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

toho pondělního odpoledne Leny na Hitrádiu Vysočina. Za chvilku už se to blíží 17. hodina, další zprávy, taky pohled na silnice. No a do té celé Kamrat, anebo Eminem, Ariana právě teď.

0: Bude uzavřený třetí úsek od křižovatky s okružní u hypermarketu Tesco až k nové okružní křižovatce s jihovýchodním obchvatem u Helenína. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu a práce jsou plánované na 2 týdny. Na Vysočně pravděpodobně už tento týden skončí žně. Téměř u konce jsou na Třebíčsku. V ostatních částech našeho kraje sklizeň zřejmě skončí v nejbližších dnech vzhledem k pokračování horkého počasí. Úroda je v meziročním porovnání menší, hlavně kvůli suchu. Letadlo Smartwings mířící z Prahy do Tel Avivu se muselo po krátkém letu vrátit na letiště Václava Havla. Důvodem byla závada na jednom z motorů. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Stroj bezpečně přistál. Španělsko se chystá na středeční úplné zatmění slunce. V celé zemi se chystají stovky akcí, některé ale úřady zrušily. Panují například obavy, aby sledování jevu v přírodě nevedlo k vzniku většího počtu požárů.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: I zítřek bude na Vysočině ve znamení tropů. Teploty se totiž vyhoupnou až k 31 stupňům Celsia a obloha bude opět slunečná.
2: Hit Radio Vysočina.
3: To jsou taky klasický zprávy, s tím počasím prostě nenaděláme nic, ale pokračujeme dál do toho tropického odpoledne tady už v Sia.

Skupina Krištof hned teď, takhle, pokud jste ještě v práci, hned teď utéct, pokud to tedy šéf třeba dovolí, a nebo nemusí ani dovolovat, prostě venku stále hicák. Každopádně, já tady na Jihlavské drbně teď čtu, že máme úspěšné rybáře z Jihlavska, oni totiž z Bulharska si vezou zlato. Market tady dopoledne už se tomu věnovala, ale co mě překvapilo, tak je to tedy mistrství světa v rybolovné technice, jo. A asi se soutěží na travnatém hřišti, alespoň podle toho obrázku soudím. Jako řeknete si právě, že jako rybáři, že jo, tak si představíte řeku, nebo jezero, nebo rybník, ale podle toho obrázku opravdu je to takový rybolov na suchu. A nebo jsem si říkal, to je varianta pro letošní léto, že nedostatek vody. Nebo poslední varianta, která mě napadla, že je to podobný jako ten rybolov na poutích, jak tam vyndáváte ty plastové rybičky. Každopádně chlapům velká gratulace, hezký úspěch a posílám.

Rudimental na Hit Rádiu Vysočina, krátce po čtvrt na šest. Dneska, pokud byste chtěli něco slavit, tak rozhodně doporučuju, dneska je den lenosti, jako tohle se musí oslavit. Samozřejmě velmi opatrně, jo, když je to den lenosti, tak nic se nesmí jako přehánět. Ale to je tak krásný. Doufám, že třeba už to teď ideálně slavíte. Někde chill, pohoda, relax. K tomu další je ty za chvilku BB Rexa, Fatals, anebo

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen

Alexa Fejtos na Hitrádiu Vysočina za 3 minutky přesně půl šesté, tak koukám tady na tu dlouhodobou předpověď počasí prakticky na celý tento týden a úplně bez mráčku, prostě jenom to sluníčko, jenom ten znak toho sluníčka. Takhle za normálních okolností by to asi dělalo radost, ale při tom, jak je venku sucho, tak už je to trochu jako i děsivý. Každopádně tropické počasí vlastně i nadále, oni teda tvrdí, že se trochu jako ochladí, že přijde ta studená fronta, no tak studená fronta 26-28 stupňů, ale stejně v maximech i tropické počasí. A ten déšť, aspoň v náznaku, to vypadá na příští týden, no tak snad se dočkáme toho vytouženého deště, nějakého aspoň. Každopádně počasí opravdu teda letní, letos si nemůže nikdo stěžovat na to, že by nebylo jako léto. Je, parno. My posíláme další hity Kateřina Marie Tichá nebo právě teď Roxette Sleeping in my car na Hitrádiu Vysočina a přejeme pohodové pondělní odpoledne.

Lost Frequencies a Callum Scott na Hitrádiu Vysočina před 6:15. Dneska 10. srpen v kalendáři, svátek má Vavřinec. Žádného neznám a budeme na tom asi všichni velmi podobně, protože na Vysočině jsou tři. Takže pánové, všem třem, jestli nás někdo slyší, jen to nejlepší. Každopádně slzy svatého Vavřince, ty známe. Ty budeme mít ze středy na čtvrtek v noci. To jsou prostě Persejdy padající a budeme si něco přát. A ještě předtím tedy zatmění slunce, jo, bude to velká podívaná ve středu. Každopádně k poslechu za chvilku Daniel Potter anebo Miley Cyrus, to jsou další hity.

Daniel Potter na Hitrádiu Vysočina po 17:45. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, hezký pondělní podvečer a večer. No a zítra se opět budu ve 3 odpotěšit. No a na rozloučenou tady muž Joe, tak ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme, na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem se kvůli dopravnímu omezení tvoří v obou směrech přerušované kolony, tak tam počítejte se zdržením. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílíte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: území budeme pozorovat částečné zatmění slunce.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: V noci většinou polojasno, místy oblačno, k ránu se ale vyjasní, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy tepleji. Ráno a dopoledne pak většinou polojasná, skoro jasná obloha, odpolední maxima mírnější 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a vítr ze severních směrů.
2: Krásný večer, 2:08 s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě nás čeká Hit Radio Classic. A to znamená, že se opět společně ponoříme do toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Country House a Blur. Jdeme na to!

Posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, pokud vyrážíte někam autem, tak pozor na podivný keříky. Ne, opravdu, protože takový podezřelý keř může být třeba policajt, jo, to teď vyzkoušeli v New Jersey. Opravdu se dvojice policistů, tak jeden z nich se převlíkl za keř, nikomu to nepřišlo divný, a druhý policajt na sobě měl tričko Not a cop, jako nejsem policista. A takhle stáli u takové rušné ulice v městské zástavbě a vždycky, když viděli prostě nepozornost za volantem, telefony v ruce a podobně, tak to nahlásili potom motorizovaným hlídkám, který už se s hříšníky poradili, jo. Oni takhle dokázali odhalit a pokutovat a celkem 74 nepozorných řidičů. Přitom taková blbost, převlíknete se za keř, jo. Tak jestli nás poslouchá nějaký policista, tak tohle je výborný tip. No a vy na cestách, opatrně, jo, můžou být všude. Do uší právě teď French Affair, My Heart Goes Boom.

Šalom, až jednou posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 18 hodin 20 minut, k tomu my se společně noříme do nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. A jo, i dneska to máme fakt nabitý, přísahám. Už za chvilku královna Kylie Minogue, k tomu Urge Overkill nebo Freddie Mercury, tak nikam nechoďte.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

On a Night Like This, to je Kylie Minogue, posloucháte Hit Radio. Hele, je to tady. Startuje poslední třetina prázdnin. To je takový ten moment, kdy, když si to uvědomíte, tak si říkáte, fuf, teď já jsem ještě nic nestih. No tak ano, máte na to ještě nějakou tu chvíli, takhle. Blbý je, že vejdete do obchodu a tam vás stresujou regály s pomůckama do školy. To se děje. Ano, ano, je to ta věc, která dětem spolehlivě zkazí prázdniny, protože najednou vidějí ty sešity a dojde jim, že už je to skoro tady. Ale nemá smysl se tím jako nechat vystresovat. Nenechte se. Prostě vzdorujte. Jo, normálně řekněte ne. Tentokrát ne. Máme před sebou třeba 500 hodin času, jo. V podstatě je to taková dlouhá neděle. Vemte si, jak je vám v neděli. Ale tahle neděle má 21 dní, takže rozhodně něco ještě stíháte. No a rozhodně budete poslouchat hodně moc skvělých hitů. Třeba jako právě teď Modern Talking, Atlantis is Calling.

Tak mi to teda nandej. Vana z toby věci v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný pondělní večer. Ano, pondělí, což bývá většinou ten nejtěžší den týdne, máte prakticky za sebou. Je už jenom pár hodin, já upřímně doufám, že aspoň většina z vás už má teď prostě nohy nahoře. Žádný zbytečný stresy, jenom ty nejlepší hity. Třeba jako tady ta kombinace, jo. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight a Stevie Wonder. Kdy jindy se vám potkají takhle pěkně spolu? K tomu taky Cher nebo Bryan Adams už za chvilku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kate Bush, Running Up That Hill, song, který se znovu proslavil díky seriálu Stranger Things. Ano, odtud ho pravděpodobně znáte. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A takhle, vedra a sucho pokračují, to jste si určitě všimli. Velmi specifickým způsobem to vyřešili v Dubaji. Tam vyrobili kilometr dlouhou deštivou ulici. Normálně z rozprašovačů na budovách tam pořád stříká voda a teplota je tam tak o 20 stupňů nižší. Prostě mají umělej déšť vlastně v té ulici a ta teplota je fakt jako 20 stupňů rozdíl než v okolí té Dubaje jako v ostatních ulicích. Rozhodli se, že prostě přepíšou fyzikální zákony, protože ano, mají na to rozpočet, jo? Takže tam mají 27 stupňů a déšť. Takže si vyrobili takový průměrný český léto za miliardy dolarů, jo? Tak uvidíme, třeba se do téhle fáze jednou dostaneme taky. Blbý je, že my tady na to nemáme ty prachy. No nic, úplně zadarmo. Právě teď Eros Ramazzotti.

Anaka a Zavírám oči, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Pondělí, 7:45, jak se cítíte, co? Skoro celý den za vámi, hele, pohoda, pohoda, nic neřešit, jo? Teď se trošku ochladí, tak si malinko oddychneme, alespoň doufám a přeju to úplně nám všem. Ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, ty pokračují dál, to je jasný. Za chvilku už třeba Bon Jovi, k tomu Simple Red nebo Max.

Getaway a Max v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí. Pondělky jsou těžký, zároveň mívá člověk ještě trošku energie po víkendu, pokud jste si teda odpočinuli, doufám, že aspoň trošku. No a kdyby náhodou jste měli pocit, že teď ještě budete něco dělat, nedělejte to. Ne, normálně se na to vykašlete, pokud to nespočívá v tom, že si podáte pití nebo jídlo. Dneska je totiž den lenosti. Je hezký, že to připadlo na pondělí, takže zkuste už dneska nic nedělat. Normálně si jenom odpočiňte, jo, můžete. On je zároveň den lvů a zrovna lvy jsou takový jako velcí spáči a povaleči. Oni to umějí, jo, ve všech dokumentech to uvidíte, jak oni tak jako líně leží, občas zívnou, zbytečně se nehýbou, pokud nejde právě o to jídlo. Tak hezky odpočívejte a já k tomu posílám Faith Hill.

0: Michal Peng v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer vám všem, co ho trávíte společně s námi. My si tady v rámci Hit Rádia Klasik dáváme to nejlepší. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku nás čeká třeba Sting, Sophie, Alice Baxter nebo tohle. Ano, zastaví se i Meatloaf, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

a single An Angel za námi. No a prosím vás, jestli hledáte novou práci, tak pro vás mám fantastický tip. Jo, jakože fakt skvělý. Americká společnost momentálně schání zaměstnance na pracovní pozici, kterou ocení především milovníci jídla. Stačí totiž 14 dnů ochutnávat grilované speciality na různých místech v USA. Jakože prostě jezdíte a jíte. Jo, ještě grilovan věc, jo, fantastická věc. Za ochutnávací maraton získá jedlík 10 000 dolarů. Cestu a ubytování vám platí. Tak prosím vás, jestli máte zájem, tak držím pěsti, ale...

0: Bites of Peace a taky Paul McCartney právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Ano, my stále pokračujeme, dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Na jedna věc. Jedna věc nemůže chybět. Taková připomínka pro nás všechny, že na zemi je vlastně krásně. Belinda Carlisle, Undercover nebo MC Erik, už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

MC Erik a Barbara, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A zase ta želva, prosím vás, všichni z Plzně a okolí, nechybí vám náhodou želva? Protože opravdu tam teďkon strážníci museli reagovat na telefonát jednoho pána, který v městské části Slovany spatřil želvu. Volně se pohybující želvu mířila k silnici, že jo, což je riziko, přece jenom ačkoliv má krunýř, nevydrží to všechno. Takže hlídka vyrazila na místo, skutečně tam tuhle želvu našla, odvezla ji do útulku a tam je do teďka. Zatím se nepřihlásil majitel, to znamená, že majitel dost možná pobíhá po Plzni a hledá. Takže pokud znáte někoho, anebo jste vy tím člověkem, kterýmu zdrhla, očividně doslova zdrhla želva, tak je v útulku. Jo, tak jenom držíme pěsti, ať se tahle uprchlice vrátí brzy domů. Posílám Linkin Park.

Ashes to Ashes, jedinečný David Bowie v éteru Hit Rádia. Krásný večer, blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera, budu se na vás samozřejmě těšit i zítra. Mějte se krásně, no a docela, třeba tahle legenda. Vaše připomínka pustit si krotitelé duchů Ghostbusters, taky Mojo nebo Jessica Folker už za chvíli. Ahoj!

0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.